0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme tě.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Posluchač Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, haló. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!
7: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: našeho éteru. Ste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: the Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay. Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: Bring the action.
2: When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Většině. Soudry nám sáňali na mesec.
2: Snímek s názvem Hope v režii Na Hong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Na Hong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Krásné dobré ráno, startuje nedělní maximum muziky a bylo 7 hodin, takže zprávy se Zuzkou. Dobré ráno. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná na pondělním zasedání vláda. Týkat by se to mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let a ne od 18 jako dosud. Předpis má také zakázat jeho prodej v e-shopech. V Německu pohoničce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradené Audi. Auto bylo ukradeno v noci z pátku na sobotu z garáže v německém Pasově. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení, sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec havaroval a policie ho zadržela. Fotbalisté Slávie dnes budou v Teplicích hrát o návrat na první místo tabulky, na kterém je v sobotu vystřídal Liberec. Mistr ztrácí na druhém místě na Slovan 2 body. Zápas v Teplicích začne v 18 hodin. Plzeň dnes přivítá čtvrtou Olomouc a bude to poslední zkouška před vstupem do hlavní fáze Evropské ligy. Dnešní program doplní utkání Ostrava Pardubice a Zlín Hradec Králové.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D3 pozor na trase Kaplice Mezno. Na 98,5 kilometru bouralo osobní vozidlo do svodidel. Na dálnici D1 pak pozor, máme tu sraženou zvěř na 88 kilometru ve směru na Prahu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně se místy ojediněle mohou objevovat mlhy, jinak je oblačno až zataženo na východě Moravy a ve Slezsku v tuto chvíli polojasno. V Čechách postupně od západu přijde déšť, na Moravu a do Slezska dorazí až během pozdějšího odpoledne a jen velmi slabý. Nejvyšší denní teploty v Čechách 15 až 18, na Moravě a ve Slezsku 17 až 21 stupňů. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už opět taky s Katkou Haškovou. A my začneme zlehka, a sice jedněmi konkrétními šaty, které se teď budou dražit. A taky si dáme nějakou hudbu, třeba Dava Camerona nebo Doechii.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2, dnes máme neděli, doufám, že máte pohodičku, ale už je tady prostě září. A září sebou nese takový jistý problém. Ráno je zima, odpoledne teplo a já třeba ráno občas vůbec nevím, co si mám pro boha vzít na sebe, abych ten den nějak hezky zvládla. Ale pak jsem si říkala, že jsou chvíle, kdy na tom, co si vezmeme na sebe, záleží přece jenom o něco víc. Třeba když váš manžel zrovna v televizi přiznává nevěru. Tak přesně tohle se stalo princezně Dianě 29. června 94. Ten večer měl být odvysílený rozhovor s tehdejším princem Charlesem, ve kterém přiznal nevěru s Kamilou. No a Diana měla jít na společenskou akci v Londýně. Původně měla připravené poměrně konzervativní šaty od Valentína, jenomže nakonec sáhla hluboko do skříně a vytáhla takové ty ikonické černé přiléhavé šaty od návrhářky Kristýny Stambolien. Měla je doma už 3 roky a od té doby je nenosila, protože jí připadaly příliš odvážné. Jo, krátké, odhalená ramena, výrazný výstřih, tomu červené nehty a taky slavný náhrdelník. No a druhý den se místo Charlesovy nevěry řešila hlavně Diana, protože z těch šatů se staly legendární revenge dress neboli šaty pomsty. No a proč to vytahuju právě teď? Protože tady ty konkrétní šaty jdou po téměř 30 letech znovu do aukce. Budou se dražit 9. prosince v New Yorku a odhaduje se cena 150 až 300 tisíc dolarů, tedy řádově několik milionů korun. Takže až zase budete stát před skříní a budete mít pocit, že nemáte co na sebe, vzpomeňte si na Dianu, protože možná tam někde visí kousek, který jenom čeká na správnou příležitost. Tak krásné dobré ráno, díky, že ladíte Evropu 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím. Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Ano.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Můj tep se měří v Richterově stupnici. A tam, kde končí škála Richterovy stupnice, začíná moje rýmy.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Vážná nehoda se stala v Otrokovicích. V Erbenově ulici se střetl autobus s chodcem, na místo míří záchranáři, hasiči a policie a nehoda komplikuje průjezd. Další problémy hlásí D1 u Brna na 196. kilometru ve směru na Prahu. Havarovalo osobní auto a zasahuje do vozovky. A na Strakonicku skončilo osobní auto po nehodě převrácené na silnici u Novosedel. Jeden člověk se zranil a na místo míří všechny složky záchranného systému. Tak šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

ráno, ladíte Evropu 2 a já, jak to možná už jste si všimli toho, tak mám ráda svátky. Vždycky se podívám, co je za den a co na ten den připadá za svátek. No a dnes je to vyloženě sladký svátek. A dneska se totiž slaví Mezinárodní den čokolády. A datum 13. září není vybrané vůbec náhodou, protože právě dnes se narodil Milton Hershey, zakladatel jednoho z nejslavnějších čokoládových impérií na světě. Jenomže to nejlepší teprve přijde, protože přesně o 59 let později se ve stejný den, tedy 13. září, narodil Roald Dahl, tedy člověk, který napsal Karlíka a továrnu na čokoládu. No a u toho Dahla to navíc nebyla jen spisovatelská fantazie. On, když byl kluk, tak chodil na internátní školu v Reptnu a firma Cadbury tam posílala nové čokolády, aby je školáci ochutnávali a hodnotili. Mimochodem dobrá škola, tam bych možná taky klidně chodila. No a Dahl si tehdy představoval, že jednou vymyslí vlastní čokoládu, která by lidi z té firmy ohromila. No a tahle vzpomínka se později stala jednou z inspirací právě pro Karlíka a továrnu na čokoládu. Takže 13. září to máme Hersheyho, máme čokoládu Roalda Dahla, Willyho Wonku. Já myslím, že jestli existuje den, kdy je tabulka čokolády tematicky naprosto obhajitelná, tak je to dnes. Takže dobrou chuť, dejte si čokoládu a krásnou neděli. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Ladíte Evropu 2, krásné dobré ráno, bylo 8 hodin a Zuzka Kozáková už má připraveny zprávy. Hezké ráno. Hlučná a často nelegálně upravená auta a motorky řeší policisté i některé radnice. Obyvatelé měst si stěžují především na noční jízdy, hlasité výfuky nebo závodění v ulicích. V Ostravě policisté při 3 speciálních akcích za poslední měsíc zkontrolovali přes 400 vozidel a odhalili desítky přestupků. Praha zase po vzoru Olomouckého kraje pořídila mobilní hlukoměr, který má pomoci odhalovat vozy překračující povolené limity. Pokud se jeho využití v praxi osvědčí, dopravní policie by mohla pořídit další přístroje. Jedna z univerzit ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové lahve na víno. Je zhruba o 30% lehčí než skleněná, s cílem snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku. Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry. Utkají se spolu Němec Alexander Zverev a domácí Ben Shelton. Zatímco 29-letý Zverev se pokusí vybojovat po letošním Roland Garros druhý grandslamový titul v kariéře, o 6 let mladší Shelton může triumfovat na turnajích Velké čtyřky poprvé. Utkání začne v New Yorku ve 20 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor, bouralo to osobní vozidlo na stém 690. kilometru ve směru na Prahu. Na Zlínsku v Otrokovicích v Erbenově ulici zasahují záchranné složky, autobus tady srazil chodce, na Benešovsku u Václavic boural osobní vůz a skončil mimo vozovku.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno až zataženo, na východě Moravy a ve Slezsku polojasno. V Čechách postupně od západu očekáváme déšť, na Moravu a do Slezska pak déšť dorazí až později odpoledne. Teploty v Čechách 15 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to bude 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 8, taky s Katkou Haškovou. No a já vám už za chvíli řeknu, proč přílišné pozitivní myšlení může někdy pěkně házet klacky pod nohy, protože, no uvidíte. Evropa 2.

0: Krásné dobré ráno, ladíte nedělní maximum muziky s datem 13. září. A kromě toho, že je dneska den čokolády, tak je taky den pozitivního myšlení. Takže by se chtělo říct, myslete pozitivně, ale já mám pro vás jednu tak trochu paradoxní zprávu. S pozitivním myšlením se to dá totiž taky přehnat. Psycholožka Gabrielle Ettingen z New York University se dlouhodobě zabývá tím, co s námi dělají pozitivní představy o budoucnosti a zjistila, že není vůbec jedno, jak pozitivně myslíme. Jedna věc je věřit, že něco zvládnu. To je samozřejmě fajn, tomu se taky říká sebedůvěra. Druhá věc je ale si pořád představovat, jak už jsem to jako zvládla. Třeba, že zhubnu 10 kilo, dostanu vysněnou práci nebo začnu pravidelně běhat. V hlavě si přehraju, jak budu vypadat, jak se budu cítit, jak mi všichni gratulují, ale přitom jsem ještě ani nezačala. Možná někteří lidi by tomu říkali manifestace, ale tady Gabriel varuje, protože to může být podle výzkumu problém. Když si ten úspěch totiž až příliš dokonale prožijeme už v představách, tak se vlastně uklidníme, jako by bychom byli cíli blíž, než ve skutečnosti jsme, no a nám pak může chybět energie na to něco opravdu udělat. Proto Ettingen doporučuje něco jiného. Klidně si představte, čeho chcete dosáhnout, ale potom si představte i ty překážky. Chcete začít běhat? Super, co mi v tom brání, že se mi večer nechce. No tak kdy půjdu, co udělám, až se mi chtít nebude. Jestli je to pochopitelný. Takže dnešní pozitivní den pozitivního myšlení má vlastně takovou docela hezkou pointu. Věřit, že to dobře dopadne, je fajn, ale ještě lepší je vědět, co uděláte, aby to dobře dopadlo. Takže podle mě je jasné, že studie neříká buďte negativní, ale spíš nepleťte si optimismus s fantazírováním. Tak já doufám, že dneska překonáte nějaký hezký cíl, abychom se v budoucnu všichni měli naprosto skvěle.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no.
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jednou.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Převrácené osobní auto komplikuje dopravu ve Studence na Novojičínsku. Havarovalo v ulici 2. května, zůstalo na silnici stát a na místo míří záchranáři, hasiči a policie. Další nebezpečí čeká řidiče u Pohořelic na Brněnsku, kde se po silnici pohybují dvě ovce. A problém hlásí také D1 u Brna na 172. kilometru ve směru na Prahu. Stojí porouchané osobní auto, které zasahuje do vozovky a zdržuje provoz.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2 a já vás možná teď po ránu malinko naštvu, protože budu mluvit o stejcích. Na webu Evropy 2 dneska končí soutěž s naším masem, což je mimochodem moje velice oblíbené řeznictví, takže mě osobně docela štve, že jako moderátorka nemůžu soutěžit, protože víte, co je hlavní výhra. Pořádná grilovačka pro 10 lidí, balíček plný stařených stejků, klobás, salsíček, grilovací omáčky, stejk nové pobočky v Holešovské tržnici, druhá cena je grilovačka pro 4 a ani třetí místo není úplně špatný, dostanete věnec 15 špekáčků, takže buď je to super pěkně k ohni, anebo takový dobrý špekáček se dá i hezky naložit na utopence. No a teď to nejlepší, ta soutěž je úplně jednoduchá, stačí jít k nám na web a napsat, která jediná písnička by vám hrála na grilovačce, kdybyste si museli vybrat jenom jednu. Ale pozor, soutěž končí už dneska, takže bych to moc neodkládala. A já jsem přemýšlela, co bych pustila já, možná něco jako The Doors, Light My Fire, anebo Luci, oheň, oheň. I když představa, že mi to hraje celou grilovačku, no nevím. Takže to je taková malá rada pro vás. Rozmýšlejte pečlivě, protože přece jenom bude vám to hrát celou grilovačku. Takže Evropa2.cz soutěže, no a zkuste si ugrilovat vlastní výhru.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Good morning. Okay, do you have your clothes on?
3: Když se v roce 1998 poprvé potkali Sandra Bullock a Nicole Kidman jako čarodějné sestry Sally a Gillian Owensovi v magické posedlosti, nikoho tehdy nenapadlo, že se vůbec kdy ještě setkají u pokračování.
2: Oh my God, what is wrong with you?
3: V kinech se tehdy žádný komerční zázrak nekonal a kritici pochopení pro film tak nějak nenacházeli.
2: Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay?
3: Postupem let se ale magická posedlost stala kultovní záležitostí. Snímek si díky romantickým prvkům, černému humoru, magii a podzimní atmosféře dokázal najít novou generaci diváků a letos v září se tak rodina Owensových po téměř 30 letech mohla vrátit. Děj druhého filmu se točí kolem rodinné kletby, která bohužel stále nezmizela. Kvůli ní muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají.
2: Yeah, everyone we love dies.
4: Oh, right.
2: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
3: Do původu kletby se tentokrát začne nořit Sellyna dcera Kylie a zcela nečekaně se dostane na podstatně temnější cestu.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: Záchrana Kylie tak přivede Sally a Gillian až do Anglie, kde budou pátrat po samotných kořenech magických schopností svého rodu. Magická posedlost 2 je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: I v 9 hodin ladíte maximum muziky Evropy 2 a jsou tady zprávy a taky Zuzka Kozáková. Hezké ráno. Horští záchranáři měli letos v létě o 15% zásahů víc v porovnání s minulými roky. Za tímto nárůstem je podle nich vyšší návštěvnost hor. Nejčastější jsou úrazy cyklistů. Následují pěší turisté, méně často jde o pracovníky chat a hotelů. Vůbec nejvíc práce měli o prázdninách záchranáři v Jeseníkách, kde pomáhali 400 pacientů. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Strany vládní koalice čeká příští týden další kolo jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V pondělí o něm jedná koaliční rada. Motoristé a SPD tlačí hnutí ANO ke snížení schodku, který je nyní naplánován na 389 miliard korun. Z části klubu SPD zní poměrně jasné požadavky. Rozpočet musí klesnout o 20 miliard, jinak jej nemusí podpořit. Opozice označuje plánovanou výši schodku za ekonomický zločin. Tenistka Elena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7 a 6-2. Získala tak druhý grandslamový titul v sezóně a třetí v kariéře.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo na dálnici D1 ve směru na Prahu na stém 72. kilometru. V Praze na Petřinách se srazila sanita s osobním vozem a na Novojičínsku zasahují záchranné složky ve Studénce v ulici 2. května. Bouralo tu osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno až zataženo, na východě Moravy a ve Slezsku polojasno, počítejte s deštěm zejména v Čechách, na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne. V Čechách naměříme nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku to bude 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková. No a následující hodina bude hodně ve znamení hudby, protože maximum muziky je logicky, ale taky mám pro vás připravený Šrapnel.

0: Evropy 2.
1: Představte si, že máte nejlepšího kamaráda, veselého člověka, se kterým chodíte ven, paříte, je vám spolu dobře, jenže pak sledujete, jak se vám před očima mění. Drogy, alkohol, závislost, přestává vstávat z postele, přestává se taky o sebe starat a vy máte pocit, že toho člověka tak nějak pomalu ztrácíte. A přesně tady to zažila jedna americká rocková kapela se svým blízkým kamarádem. A pak přišla jedna konkrétní noc, pařili u jeho snoubenky doma, kde měli vířivku, no a jejich kamarád v ní málem zemřel. A právě z toho vznikla písnička, kterou vám za chvíli pustím. Má možná trochu bizarní název, ale když znáte tenhle příběh, tak najednou samozřejmě dává dokonale smysl. Jmenuje se Dying in a Hot Tube, tedy umírání ve vířivce, a natočili ji Palais Royal.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
8: Zpátky k muzice.

0: na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Titanic se nesrazil s ledovcem, ale se mnou, když jsem si šel po večeři zaplavat.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, nebezpečná situace je na D4 na Příbramsku. Na 43. kilometru ve směru na Prahu se pohybuje chodec přímo po dálnici. Vážnější nehoda pak komplikuje provoz u Stádlce na Táborsku, kde havarovalo osobní auto a je tam zraněný. Záchranáři už zasahují a doprava projíždí střídavě jedním pruhem. A srážka dvou aut se stala taky v Praze, tentokrát v Čilské ulici. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně opatrně a šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Krásné dobré dopoledne, ladíte vysílání Evropy 2, maximum muziky a já jsem si pro vás připravila skvělý příběh. Představte si, že vám doktor zachrání život. Kolik byste mu dali hvězdiček v recenzi? Asi 5, že jo? No, ne každý. Americký onkolog Mark Lewis dostal od jednoho svého pacienta recenzi. Doktor Lewis mi zachránil život. A pod tím byly 4 hvězdičky z 5. Sám pan doktor to pak sdílel na sociální síti a napsal: upřímně nevím, jak si zasloužit tu 5. hvězdičku. No a internet samozřejmě začal řešit, co ještě měl udělat, jestli jako zachránit život a přihodit kafe, odvoz domů nebo prostě věrnostní kartičku na další návštěvu. Každopádně mě na tom hrozně baví ta představa. Doktor skvělej, žiju, ale něco tomu prostě chybělo. Takže jestli budete mít někdy pocit, že vaše práce není dostatečně oceněná, vzpomeňte si na Marka Lewise, zachránil člověku život a stejně tam chyběla 1 hvězdička. Tak hezký den, tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
2: Rašínovo nábřeží v Praze užije 20. září jedním z největších evropských open-air vegan veletrhů Veggie náplavka plným rostlinné gastronomie, ohleduplné ke zvířatům a planetě. V programu se jako vždy setkáte s těmi nejnovějšími typy a novinkami z veganské gastronomie a životního stylu. Najdete tady taky velký výběr všeho potřebného pro etický životní styl. Těšit se můžete na prezentace a live ochutnávky nových značek každých 30 minut v Tasting Zóně, nabídku velkých i menších rostlinných podniků a restaurací v celém areálu, většinu našich i zahraničních projektů na ochranu zvířat a planety. Celodenní program s inspirativními hosty z oblasti gastronomie i lifestylu, hudba a program ve family a pet zónách. Více informací najdete na www.veginaplavka.cz. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Evropa 2.
1: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
4: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuju.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
8: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Maximum muziky Evropy 2 jede na maximum a protože bylo 10 hodin, tak je tady taky Zuzka a zprávy na maximum. Dobré dopoledne. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná na pondělním zasedání vláda. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let a ne od 18 jako dosud. Předpis má také zakázat jeho prodej v e-shopech. V Německu po honičce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradené Audi. Auto bylo ukradeno v noci zpátku na sobotu z garáže v německém Pasově. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení, sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec havaroval a policie ho zadržela. Fotbalisté Slávie dnes budou v Teplicích hrát o návrat na první místo tabulky, na kterém je v sobotu vystřídal Liberec. Mistr ztrácí na druhém místě na Slovan 2 body. Zápas v Teplicích začne v 18 hodin. Plzeň dnes přivítá 4. Olomouc a bude to poslední zkouška před vstupem do hlavní fáze Evropské ligy. Dnešní program doplní utkání Ostrava Pardubice a Zlín Hradec Králové.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: S omezením počítejte na dálnici D1 mezi stým 89. a stým 77. kilometrem ve směru na Prahu se pracuje. Na Českolipsku na silnici 9 na vjezdu do obce Svor bouralo osobní vozidlo a záchranné složky zasahují na Táborsku na silnici 122 u obce Stádlec. Boural tu osobní vůz, aktuálně se zde jezdí kyvadlově jedním pruhem.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno až zataženo, počítejte s tím, že se objeví déšť zejména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pak až na večer. V průběhu dne v Čechách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku to bude 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a stále taky s Katkou Haškovou.
3: A já už vám za chvíli řeknu, jak vypadá země, která, když se rozdávala světová prvenství, tak si šla do té fronty stoupnout hned několikrát.
2: Evropa 2.

0: Tak to byla naše hudební novinka v podání Tomase Robina, Lucky Photograph. Jsem ráda, že jste pořád s námi tady na Evropě 2. A já jsem vám slíbila, že vám prozradím něco o zemi, která je zajímavá hned z několika důvodů. A ta země je Jihoafrická republika. Je to totiž jedna z těch zemí, u kterých čím víc faktů známe, tím víc si říkáme, počkat, tohle všechno je vážně na jednom místě v jedné zemi. Tak třeba má hned tři hlavní města. Pretoria je administrativní, Kapské město legislativní a Bloemfontein zase soudní. K tomu má, pozor, 12 úředních jazyků. Ten 12. je relativně nový, přibyl nedávno, protože v roce 2023 se do tady toho seznamu přidala jihoafrická znaková řeč. No. Pak tady máme přírodu, která je naprosto fascinující. V Krugerově národním parku můžete vidět celou slavnou safari velkou pětku, tedy lva, levharta, slona, nosu, rožce a buvola. A na druhé straně země jsou třeba vodopády Tugela, které padají z výšky skoro kilometru, konkrétně 9480 metrů a patří mezi nejvyšší na světě. Jihoafrická republika je ale skvělá i nebo zajímavá historicky. Právě v Kapském městě proběhla v roce 1967 první transplantace lidského srdce na světě. A nebo další dost neobvyklá věc, země si během apartheidu vyrobila vlastní jaderné zbraně. No a později celý ten svůj arzenál úplně dobrovolně zlikvidovala. Tomu se říká udržitelné jaderné zbrojení. Má toho docela dost za sebou i sportovně, hostila mistrovství světa ve fotbale, rugby i kriketu. No a pokud vás sport nezajímá, tak určitě vás zajímá jídlo a pití. Jihoafrická republika je obrovský vývozce citrusů, no a přes její vinařské oblasti vede slavná Route 62, dlouhá stovky kilometrů. Takže safari, víno, tři hlavní města, 12 jazyků, transplantace srdce, světové šampionáty i jaderné zbrojení. Prostě Jihoafrická republika je přesně ten typ země, u které jeden fun fact nestačí. Takže až budete příště hledat zemi, která se neumí rozhodnout, čím chce být zajímavá, tak Jihoafrická republika to vyřešila jednoduše, prostě vším. Hezký den a díky, že ladíte Evropu 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay. Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris v prvním díle jurského parku Tyrannosaurus Rex nepronásledoval Jeep. Já jsem pronásledoval Tyrannosaura a Jeep.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Porouchané osobní auto zdržuje D11 na Nymbursku. Na 35. kilometru ve směru na Prahu stojí ve zúžení a tvoří překážku. A z dálnice do Brna, kde se v Jílkově ulici srazila dvě osobní auta, nehoda se obešla bez zranění, havarovaná vozidla ale komplikují průjezd. A na Českolipsku pozor na olej na silnici v Novém Oldřichově. Vozovka tam klouže a hasiči už olej odstraňují. Tak šťastnou cestu, no a hlavně opatrně.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2 a já už tady nejsem sama, Ondra Vodný přišel, rovnou jsem vtančil.
1: Vtančil, jak se na dnešní počasí sluší a patří.
0: Myslíš, tanec v kapkami se proplétá?
1: Přesně tak, ale měl jsem z toho třeba příjemný pocit, dlouho takhle nebylo, jakože podzimně, že?
0: No. Jo, no. Počkej, já musím zapnout Zuzku. Zuzka bych chtěla mluvit, ale nemůže.
2: Jakoby dlouho, no.
1: Dlouho, ono zase teď dlouho bude, takže já to prvotní přesně nadšení se změní brzo v takový to už, aby bylo léto.
0: Já teda nadšení nemám absolutně. Nemáš? Žádný. Já už jsem to je zhruba 10 dní jako v těžký depresi. Pro? Z toho, co bude a přijde.
1: Ne.
0: No jo, já jsem letní typ, podívej se na mě.
1: Já říkám, že vždycky je někde léto. To znamená, to řešení je velmi jednoduché.
0: Letenky, já vím, mám letenky pořízený.
1: To je jedna věc a vlastně to kouzlo, které já vždycky si říkám, stačí jenom někam letět. Jo, třeba. Jenom letě. Ono to vzletí na ty mraky, ono tam je vždycky sluníčko.
0: Ale já za chvilku vyletím tady ze studia.
1: A musíš hodně vysoko. Hodně vysoko.
0: Já nasednu na svůj skútr, který se perfektně slučuje s tím deštíkem, takže se moc těším.
1: No, to bude horší, ta cesta, no.
0: Ale musím říct, že vlastně já jsem taková jako přející, takže mám radost, že aspoň někdo má radost tady z toho podzimku.
1: Má to výhodu, když ti to bude dělat radost ta jízda, tak nebudeš mít mouchy mezi zubama, oni ty mouchy nejsou, když prší. Takže.
0: Škoda, že...
1: Vzal jsem to z pozitivní stránky.
0: Ano, samozřejmě.
1: Jo, dobře.
0: Škoda, že na té helmě nemám stírače, víš, že jsem si mohla rovnou stírat.
1: A blatník máš?
0: Letník nemám, ale mám pláštěnku pod sedlem, takže aspoň něco.
1: Aspoň něco.
0: Hele, takhle, vždycky je někde léto, vždycky je někdo letní typ a vždycky bude někdo smutný. A vždycky někdo z tohohle studia odejde, někdo do něj přijde, ty si do něj přišel.
1: Dobře.
0: A já ti to předávám.
1: Děkuji.
0: Tak, Ondra Vodný je tady, maximum muziky pokračuje, já se těším zase za týden, ahoj.
3: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
4: Snímek s názvem Hope v režii Na Hong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Práva na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Na Hong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
5: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
6: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa2.cz.
3: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.

0: Colors of the Silver Spoons na Evropě 2 s 11. hodinou. Za chvíli Stefan Sanchez, Pauli Garant.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
0: A minutu po 11. také zprávy Evropy 2. Zuzka Kozáková je tu s nimi.
2: Dobré dopoledne. Hlučná a často nelegálně upravená auta a motorky řeší policisté i některé radnice. Obyvatelé měst si stěžují především na noční jízdy, hlasité výfuky nebo závodění v ulicích. V Ostravě policisté při třech speciálních akcích za poslední měsíc zkontrolovali přes 400 vozidel a odhalili desítky přestupků. Praha zase po vzoru Olomouckého kraje pořídila mobilní hlukoměr, který má pomoci odhalovat vozy překračující povolené limity. Pokud se jeho využití v praxi osvědčí, dopravní policie by mohla pořídit další přístroj. Jedna z univerzit ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové lahve na víno. Je zhruba o 30% lehčí než skleněná, s cílem snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku. Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry. Utkají se spolu Němec Alexander Zverev a domácí Ben Shelton. Zatímco 29-letý Zverev se pokusí vybojovat po letošním Roland Garros druhý grandslamový titul v kariéře, o 6 let mladší Shelton může triumfovat na turnajích Velké čtyřky poprvé. Utkání začne v New Yorku ve 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na odstavené vozidlo ve zúžení na dálnici D11 na trase Jaroměř-Praha na 34,5 kilometru. Ve Strakonicích pozor v ulici 5. května, srazily se tu dva vozy a s nehodou počítejte i v Brně v Jílkově ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami během odpoledne, zejména v Čechách. Teploty se drží od 15 do 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku je to 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 11. taky s Ondrou Vodným.
0: A s druhým víkendem letošního školního roku i lehký nárech podzimu. Jak to zvládnout, prozradím za chvíli.
3: Evropa 2.

Tohle jsou Fast Boy v 11.18 na Evropě 2 za nedělního dopoledne, který se tváří spíš jako už nějaký podzimní podvečer. No, je to lehký příslib toho, že podzimu neunikneme, ať mohlo být léto jakkoliv teplé, tak věřím, že se na to vybavíte. Teplý dečky, čajíčky a pozitivní nálada, která věřím s nadšením a začátkem podzimu může být příjemná, ale postupem času při nedostatku světla bude spadat do podzimních depresí. I to se děje, takže rada jedna nad všechny, setkávejte se s přáteli, choďte ven a dělejte si radost. Jo, snad se vám to bude dařit, období podzimní a zimní bude dlouhý. Machine Gun Kelly, Eva Farná zkrátí čas minimálně na čekání na oběd. Tady na Evropě 2.

0: from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Crowley, with Fast Boy.
2: And you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Europa 2.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 11.33, takhle vypadá aktuální stav na silnicích. D5 z Prahy do Plzně na 64. kilometru je nehoda. Dojíždí se do krátké kolony. D1 z Brna do Prahy, kolona za Brnem se pomalu rozjíždí po práci silničářů. Tam by se to mohlo zlepšovat. D8 na příjezdu do Prahy přes Zdiby pracují silničáři. Kolona je tam aktuálně na 10 minut. D4 z Trakonice Praha za Voznicí na 22. kilometru se zdržíte okolo 10 minut. A Karlovy Vary na průtahu městem silnici číslo 6 se stala dopravní nehoda, projíždí se pomalu, ale zatím bez větších komplikací. Mimiweb, Lost Frequencies, to mám připraveno za chvíli z našeho Maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: ale jsou posted na Evropě 9 v 11.46. Možná jste neděli zvolili jako den, kdy si změníte trochu režim stravovací a kromě klasický nedělní svíčkový si uvaříte něco, co jste třeba viděli na sociální síti někde. Tak věřte, že proběhl zajímavý průzkum, který zjišťoval, jestli rady těch, který radí, co jíst, hlavně co se zdraví týče na sociálních sítích, vůbec, jestli to má smysl a jestli mají dotyční pravdu. A budete se divit číslu, ke kterému došli. Zavádějících nebo klamavých postů ohledně jídla bylo 68%. Strašně moc. Jo? Dokonce i odborníci se pletli a neměli pravdu v tom, co říkali, ale oproti těm, kteří nikdy nestudovali nic okolo stravování, byli na tom pořád dobře, protože z těch, kteří nikdy žádný vzdělání ohledně jídla neměli, tak se trefovali pouze okolo 4,5% faktům. To je šílený, že jo? Desetkrát míň, to znamená nějakých 45% obsahu, který dělali lidi s kvalifikací, sedělo a odborníci proti tomu neměli věci žádný problém. Takže až zase budete hubnout podle rad ze sociálních sítí, dal bych si na to pozor. Hezky to vypadá, ale ne vždycky to musí být pravda. Luis Capaldi a taky Sonny Fodera a Becky Hill, to je naše maximum muziky, nejen nedělnímu vaření Evropa 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Good morning.
3: Good, you have your clothes on.
4: Když se v roce 1998 poprvé potkali Sandra Bullock a Nicole Kidman jako čarodějné sestry Sally a Gillian Owensovi v Magické posedlosti, nikoho tehdy nenapadlo, že se vůbec kdy ještě setkají u pokračování.
3: Oh my God, what is wrong with you?
4: V kinech se tehdy žádný komerční zázrak nekonal a kritici pochopení pro film tak nějak nenacházeli.
3: Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay?
4: Postupem let se ale Magická posedlost stala kultovní záležitostí. Snímek si díky romantickým prvkům, černému humoru, magii a podzimní atmosféře dokázal najít novou generaci diváků a letos v září se tak rodina Owensových po téměř 30 letech mohla vrátit. Děj druhého filmu se točí kolem rodinné kletby, která bohužel stále nezmizela. Kvůli ní muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají.
3: Yeah, everyone we love dies.
2: Oh, right.
3: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
4: Do původu kletby se tentokrát začne nořit Selina dcera Kylie a zcela nečekaně se dostane na podstatně temnější cestu.
5: Is this real? Is he gonna die?
4: Záchrana Kylie tak přivede Sally a Gillian až do Anglie, kde budou pátrat po samotných kořenech magických schopností svého rodu. Magická posedlost 2 je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Je poledne, 3 minuty k tomu, na Evropě 2 nechybí zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Hezké poledne. Horští záchranáři měli letos v létě o 15% zásahů víc v porovnání s minulými roky. Za tímto nárůstem je podle nich vyšší návštěvnost hor. Nejčastější jsou úrazy cyklistů, následují pěší turisté, méně často jde o pracovníky chat a hotelů. Vůbec nejvíce práce měli o prázdninách záchranáři v Jeseníkách, kde pomáhali 400 pacientů. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Strany vládní koalice čeká příští týden další kolo jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V pondělí o něm jedná koaliční rada. Motoristé a SPD tlačí hnutí ANO ke snížení schodku, který je nyní plánován na 389 miliard korun. Z části klubu SPD zní poměrně jasné požadavky. Rozpočet musí klesnout o 20 miliard, jinak jej nemusí podpořit. Opozice označuje plánovanou výši schodku za ekonomický zločin. Tenistka Elena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7 a 6-2. Získala tak druhý grandslamový titul v sezóně a třetí v kariéře.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nehoda osobního vozu je na D5 ve směru na Plzeň na 52. kilometru. Na dálnici D1 pozor na odstavené vozidlo, to je na stém 52. kilometru ve směru na Brno. Na silnici 13 ve směru z Varů na Liberec na 56. kilometru pak bourala dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až zataženo, v Čechách počítejte s občasným deštěm. Teploty se v Čechách drží mezi 15 až 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku je to 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou za námi, ladíte nedělní Evropu 2 a slovo opět přebírá Ondra Vodný.
1: Podzim je tu a s ním velká změna na jihu Evropy, kterou všichni pocítí. Za chvíli prozradím víc.
3: Evropa 2.

0: Adonis na Evropě 2 ve 12.20. Doufám, že máte fantastický finále víkendu a pokud by vám chybělo teplo a moře, tak samozřejmě můžete k moři vyrazit. To jaderské středozemní bude mít na podzim jedno specifikum, a to, že bude hodně teplý. Jo? Ono moře funguje jako obrovský setrvačník a za léto se pořádně nahřálo a teplo dokáže držet ještě dlouho po tom, co u nás padnou teploty. Letos je to hodně, středozemní moře je o 4 až 5 stupňů nad normálem a místy dokonce o 6 stupňů, to je dost už u vody. Takže co z toho plyne? Meteorologové čekají spíš nadprůměrně teplý podzim než nějaký studený, ale má to i druhou stranu, ta teplá voda pouští do vzduchu spoustu vlhkosti a když se sejdou dobrý podmínky, tak z toho může být pořádný přívalový liák. Tak pozor na pořádný deště a taky na možnost si podzim užít někde u moře, který je teplejší, takže proč se leto neprotáhnout trošku, že? Už by to bylo potřeba. Oliver Heldens a The Weeknd je maximum muziky potřeba. A za chvíli bude Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
6: Na kráji zamíchej a chodnej ňam, ňam, ňam.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
1: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Velká čínská zeď byla původně postavená proto, aby mi zabránila vstoupit do Číny. Žalostně selhala.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: A ve 12.37 pohled na silnice, je deštivo, tak opatrně, ať neskončíte někde ve škarpě, nezapomeňte dobře svítit, ať jste dobře vidět. D1, tam čekejte větší zdržení z Brna do Prahy na 181. kilometru, stále pracují silničáři, kolona je okolo 20 minut. D8 na příjezdu do Prahy před Zdiby pracují silničáři, tam se zdržíte okolo 10 minut a na trase Praha České Budějovice u Benešova krátká kolona, je to na 10 minut celkově, zatím projedete jen s lehkým zpožděním. Justin Bieber, taky Avicii, to je naše maximum muziky při neděli na Evropě 2.

0: Ale Benson Boone a Evropa 2 ve 12.51. Pokud na vás usedá ta podzimní, neúplně ideální nálada, tak vězte, že to, co vám s tím může pomoct, je právě hudba. Jo, věci prošly 57 studií o tom, co dělá hudba s bolestí a vyšly z toho tři věci. Za prvý, hudba bolest opravdu zmírní, ale musí to být hudba, která se vám líbí. Ta, co těle za nervy, ta to naopak zhorší. Za druhý, to je nejdůležitější, když si tu hudbu sami vyberete, uleví vám to víc, než ji pustí někdo jiný. Takže playlist od doktora nebo nějaký motivační playlist nebo depresivní playlist, protidepresivní nefunguje, tak jako když si uděláte nějaký vlastní. A navíc, když si do rytmu ťukáte nebo bubnujete, funguje to líp, než když jenom muziku posloucháte. Takže vyberte něco pěkného, ťukejte si do toho a bude vám hej, i kdyby venku trakaře padaly. Alan Roxton pokračuje za chvíli na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
3: nebude štít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
3: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
3: A je to pohoda. Pohoda.
1: Tyjo, to jsem teď říkal.
3: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Na maximum.
4: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: Ten nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
8: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa2.cz.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
5: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
10: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 13 hodin a 1 minuta k tomu na Evropě 2 čas na zprávy se Zuzkou.
2: Hezké odpoledne. Takzvaná telerehabilitace a využívání moderních technologií v pooperační péči je v Česku na vzestupu. Fakultní nemocnice Brno, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a lázeňská skupina Royal Spa nově testují digitální platformu, která spojí nemocnici, lázně i obývák pacienta do jednoho datového celku. Lékaři i terapeuti tak poprvé uvidí průběh léčby v reálném čase. Informuje o tom server iDnes.cz. Jedna z univerzit ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové lahve na víno. Je zhruba o 30% lehčí než skleněná, s cílem snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku. O téměř 2 týdny později než před rokem začne v úterý nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. V roli obhájce titulu do něj vstoupí Pardubice a budou usilovat o zápis do klubové historie. Východočeši totiž ještě nikdy nedokázali triumfovat 2x za sebou. A řada soupeřů věří, že se tak nestane ani tentokrát.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D5, došetřuje se nehoda na 52. kilometru ve směru na Plzeň. Na silnici 13 ve směru z Varů na Liberec na 56. kilometru bourala 2 osobní vozidla a na Klatovsku pozor na vjezdu do Čímic, tady máme bourané osobní vozidlo.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně převládá oblačnost, místy je zataženo, v Čechách může pršet. Teploty se drží mezi 15 až 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku je to 17 až 21 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a krátce po 13. pokračuje Ondra Vodný.
1: Něco pro všechny milovníky pavouků. To nebudete chtít slyšet. Za chvíli o tom povím víc. Måneskin a Kygo, k tomu budu hrát na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte v Evropu 2, tohle je Ray Dalton, jeho novinka Go That High ve 13.20. No a pokud jste si všimli, že teď se září máte doma trošku víc pavouků, brůčků a ne každý to nese dobře, tak je možná v tom lepším případě chytnete do sklenice, vynesete ven na zahradu a máte dobrý pocit, že jste vrátili do přírody. No, mám pro vás špatnou zprávu, tím je zabijete, jo, většina pavouků, co máte v bytě totiž venku, nikdy nežila, křižák domácí, pokoutní, třesavka. Nemusíte na to být úplně odborník, jsou to většinou druhy, který se přizpůsobili dlouhodobě životu uvnitř, takže těžko je můžete potom dát ven, kde zima, vítr, déšť. K tomu ptáci vosy, no, nepřežijou to. Tak co s tím teda, no? Když ho nechcete v obyváku, tak ho můžete přenést do sklepa třeba, nebo do garáže, jo? To jsou věci, které tady doporučují všichni, kteří milují zvířátka, tak to zkuste. Zkuste nepřenášet ven, nechat je doma hezky, anebo si ochočit, nebo prostě brát jako součást svým života. Vysvětlete to samozřejmě některým, který se bojí pavouků. Asi blbě to půjde, no? Zkusil jsem to. Robin Schulz za chvíli na Evropě 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, ale na volka Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
10: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Darwinova evoluční teorie neexistuje. Existuje pouze seznam živočišných druhů, které jsem nechal přežít.

0: kde to stojí.
1: 13.35, D1 hlásí stále zdržení z Brna do Prahy. Na 181. kilometru jsou silničáři. Dejte pozor také, pokud pojedete po D8 na příjezdu do Prahy. U Zdib jsou silničáři, je tam krátká kolona. A na trase Praha České Budějovice u Benešova čekejte pomalejší provoz. Pevné nervy při cestách, Purple Disco Machine, taky Somber. K tomu přidávám na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, ve 13.48 dozněl Mark Dan a Erasmus, k tomu přidám za chvíli. Vyplňovali jste někdy s partnerem anebo partnerkou test na vztah? Jestli spolu umíte komunikovat, jestli si důvěřujete, jestli si vážíte jeden druhýho? Mám pro vás novinku, jo? Vědci vzali desítky takových uznávaných dotazníků a nechali je vyplnit více než 3000 lidem a zjistili, že 3/4 toho, co ty testy měří, je jeden jediný pocit, jestli je ti s tím člověkem dobře, anebo je ti s tím člověkem špatně. Nic jiného z toho neleze. Takže když vám vyjde, že spolu skvěle komunikujete, není to o komunikaci, je to o tom, že ti s tím člověkem je fajn a proto potom vyjdete úplně dobře ve všech ostatních ukazatelích, ale vymyká se tam jedna věc, jediná, je to spokojenost v té romantičtější části vztahu. Jo, to si jde vlastní cestou a s tím obecným pocitem se to úplně nespojuje. Takže tyhle dvě otázky vlastně zůstávají. Je vám s tím člověkem dobře? A co intimnější stránka, no? A údajně se tím odpoví úplně na všechno. Tak máte nad čím přemýšlet a třeba se i pobavit v autě, pokud zrovna jedete. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Je 14 hodin na Evropě 2, ani při neděli nechybí zprávy se Zuzkou.
2: Hezké nedělní odpoledne. Horští záchranáři měli letos v létě o 15% zásahu víc v porovnání s minulými roky. Za tímto nárůstem je podle nich vyšší návštěvnost hor. Nejčastější jsou úrazy cyklistů, následují pěší turisté, méně často jde o pracovníky chat a hotelů. Vůbec nejvíc práce měli o prázdninách záchranáři v Jeseníkách, kde pomáhali 400 pacientů. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná na pondělním zasedání vláda. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let a ne od 18 jako dosud. Předpis má také zakázat jeho prodej v e-shopech. Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry. Utkají se spolu Němec Alexander Zverev a domácí Ben Shelton. Zatímco 29-letý Zverev se pokusí vybojovat po letošním Roland Garros druhý grandslamový titul v kariéře, o 6 let mladší Shelton může triumfovat na turnajích Velké čtyřky poprvé. Utkání začne v New Yorku ve 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pokud jste na cestách, buďte opatrní, a to na dálnici D11 na trase Praha, Jaroměř, Sever. Na 67. kilometru máme odstavené vozidlo po nehodě. Na Kladensku na silnici 201 v obci Unhošť bouralo osobní vozidlo a opatrnost bude chtít v Praze v Mojmírově ulici, kde taktéž došlo k nehodě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá oblačnost, místy je zataženo, s deštěm počítejte zejména na západě Čech. Teploty se drží do 21 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Ondru Vodného.
1: Po 14. hodině Youngblood, taky Topic, tak si to nenechte ujít a užívejte si nedělní odpoledne ve společnosti Evropy 2.
3: Evropa 2.

0: Pole Topic ve 14.19 na Evropě 2. No a pokud koketujete s umělou inteligencí, tak tohle bude znít jako scénář filmu, co se fakt stal. Takovej německý web pro programátory existuje, něco jako Wikipedia, kdykoliv tam může psát, upravovat. A někdo si všimnul, že se tam dějou divné věci. Úpravy chodily nad lidskou rychlostí a ukázalo se, že ten web obsadili samostatně jednající programy, které se při testování dostaly na otevřený internet. Napsali tam přes 15 000 úprav. A tohle je ta část, která bude znít trošku divněji. Nebyl to žádný náhodný nepořádek. Ty programy si mezi sebou předávaly, jak obejít zadání, jak obejít omezení od svého vlastního tvůrce a maskovali se. Zajímavý, že? A není to jediná věc, která v tomhle směru funguje. Dokonce i tvůrci mluví o tom, že by se vylepšování mělo zpomalit, což jsem zvědavý, kam nás dovede. Eva Farna, Ella Henderson, Tiesto, to je ještě všechno reálný, zatím doufám, na Evropě 2.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.33, rychlý pohled na silnice při nedělním odpolední. D11 z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad na 32. kilometru je nehoda a je tam kolona na 15 minut. D1 z Brna do Prahy, kolona u Šmejkalky na 24. kilometru a 20 minut se zdržíte, je i v koloně nehoda. D4 ze Strakonic do Prahy, kolona je před Kytínem a pracují tam silničáři. D5 z Prahy na Plzeň, nepojízdné vozidlo vás může překvapit a je tam kolona, která začíná už na okruhu a nehoda je taky u stráže na silnici číslo 13. Kenya Grace, The Kid Leroy a činnasky pokračují na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Meduza na Evropě 2 ve 14.47 a Hužel, ten se pokusí za chvíli zlepšit počasí v éteru se svým slunečným letním hitem a věřím, že to stejně udělají Kuba Štěpán po 15. hodině. Ahoj.
1: Budu se snažit, ahoj.
0: No, budeš svítit jako sluníčko.
1: No, aby nebylo podezření, že mám žloutenku.
0: To je větší varianta dneska teda. Ale dobrá zpráva je, že se to změní, má být hezky celý týden, takže dneska to nějak vytrpíme. A
1: už
0: pak na to
1: aby
0: bude
1: to bylo.
0: Koukat z okna z práce, potom to bude ideální. Tak držte vlnu i dál, Evropa 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Snímek s názvem Hope v režii Nahong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Nahong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88,3

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Hlásí se Evropa 2, je 15.01. Zuzka Kozáková připravena s dalšími zprávami, pojďme do nich.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Hlučná a často nelegálně upravená auta a motorky řeší policisté i některé radnice. Obyvatelé měst si stěžují především na noční jízdy, hlasité výfuky nebo závodění v ulicích. V Ostravě policisté při třech speciálních akcích za poslední měsíc zkontrolovali přes 400 vozidel a odhalili desítky přestupků. Praha zase po vzoru Olomouckého kraje pořídila mobilní hlukoměr, který má pomoci odhalovat vozy překračující povolené limity. Pokud se jeho využití v praxi osvědčí, dopravní policie by mohla pořídit další přístroje. Strany vládní koalice čeká příští týden další kolo jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V pondělí o něm jedná koaliční rada. Motoristé a SPD tlačí hnutí ANO ke snížení schodku, který je nyní plánován na 389 miliard korun. Z části klubu SPD zní poměrně jasné požadavky. Rozpočet musí klesnout o 20 miliard, jinak jej nemusí podpořit. Opozice označuje plánovanou výši schodku za ekonomický zločin. Nová opravárenská hala Českých drah začala fungovat v Chebu. Moderní tříkolejové servisní centrum se stavilo 28 měsíců a stálo 830 milionů korun bez DPH. Stavba byla částečně financována dotací z Fondu Spravedlivá transformace a ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 pozor na odstavené vozidlo, to je na stém 48. kilometru ve směru na Brno. Na D6 se pak pozor na trase Praha Karlovy Vary, na 17. kilometru máme odstavený vůz na Krajnici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Oblačno až zataženo s teplotami do 21 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno až zataženo, opět musíme počítat s přeháňkami či občasným deštěm. Postupně však srážky ustanou během odpoledne od severozápadu. Teploty se mohou dostat k 22 stupňům. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 15. si slovo bere Kuba Štěpán.
1: Některé dny zkrátka nekončí tečkou, ale šustěním obalu od něčeho dobrého. Proč nás po náročném dni honí mlsná, i když hlad vůbec nemáme? I to prozradím za chvíli tady u nás na Evropě 2. Tak držte vlnu.
3: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: S váma je víkendová Evropa 2. Jíme, protože máme hlad, nebo protože byl těžký den. Představte si situaci, kdy je třeba 9 večer, večeře už dávno proběhla, žaludek nic nepožaduje a přesto stojíte před skřínkou se sušenkami, jako by v ní byla odpověď na všechno, co se vám během dne nepovedlo. Mezinárodní report ukazuje, že svačina pro nás dávno není pouze řešením hladu. Stále častěji bereme jako odměnu, uklidnění nebo krátkou pauzu od povinností. Například ve Spojených státech uvedlo 62% dotázaných, že jedí něco malého z hladu. A hned zatím skončila potřeba něco si dopřát s 61%. Jídlo má zkrátka i psychologickou funkci. Káva a sušenka mohou oddělit dvě části pracovního dne. Čokoláda představuje odměnu po třeba nepříjemném telefonátu a otevření čipsu někdy slavnostně oznamuje, že dneska už opravdu nic řešit nebudeme. Zajímavá otázka proto není jenom, zda zajídáme stres, ale také čím ho zajídáme. Někdo sáhne po sladkém, jiný po síru a další se postaví k lednici a postupně ochutná úplně všechno. Takže když večer otevřete čokoládu, nemusí jít o hlad. Třeba jen vaše duše požádala o kakaovou první pomoc. Hezký odpoledne přeju, jsme Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více

0: auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
5: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Teprve já jsem naučil šmergl papír, jak bejt drsnej.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 15.34, několik dopravních nehod vás zbrzdí na D1, a to ve směru z Brna do Prahy. První komplikace je u Ostravačic na 171. kilometru, kde se srazila dvě vozidla, zdržení je teď na 15 minut. Dále směrem do Prahy je další kolize za Koberovicemi na kilometru 69, kolona se táhne ze 75. kilometru a teď je to aktuálně na půl hodiny. A aby toho na D1 nebylo málo, nehoda se vyšetřuje taky před Šmejkalkou na 26. kilometru, kolona se sune už od sjezdu na Sázavu. A počítejte až s půl hodinou navíc. D4 vázne od Příbramy do Prahy u Kytína na 22. kilometru, kde pracují silničáři. V koloni se zdržíte půl hodiny. O nic lepší to není ani na D11 na trase z Hradce Králové do Prahy. U Poděbrad na 39. kilometru došlo k nehodě. Silnější provozy na silnici 3, a to z Tábora do Prahy. Kolony jsou nesouvislé v okolí Votic, před Bystřicí i u Senohrab. Hlásíte nehodu z Ostravy. V ulici Těšínská se srazily dva vozy. Díky Petře za info. A pozor, v Červeném kostele v Jiráskově ulici narazilo vozidlo s vlekem do elektrického rozvaděče. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu žádný spěch a šťastnou cestu do cíle.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Včera jsme s Partou řešili, jak je možný, že v dnešní moderní době nejsou moc tendence randit. Že ty obavy jsou kolikrát fakt zbytečný, ale došli jsme k tomu, že první rande má ve výsledku takový zvláštní tlak. Často čekáme, že hned během první hodiny přijde jiskra, chemie a taky pocit, že přesně tohle je ono, jenže realita bývá mnohem méně filmová. Někdy si s někým dobře povídáte, máte podobný humor, společný zájmy, rozumíte si v důležitých věcech, jen ta velká přitažlivost na první dobrou nepřijde. A právě tehdy stojí za to neodepsat celé setkání jenom proto, že se vám při odchodu nerozklepala kolena. U spousty vztahů totiž přitažlivost roste až s tím, jak druhého poznáváte. Najednou vás začne bavit způsob, jak mluví, jak se směje, co má v hlavě, nebo jak se chová k ostatním, a z člověka, který vás první večer nechal trochu chladnými, se za pár dalších setkání může stát někdo, na koho se těšíte celý den. Takže druhé rande nemusí být známka zoufalství. Někdy je to jenom šance zjistit, jestli první dojem nebyl zbytečně rychlý soud. A pokud ani po druhý nic, tak aspoň už víte, že jste tomu dali férovou šanci. To je, dámy, pořád lepší, než dalších 20 let přemýšlet, jestli to náhodou nebyl ten pravý, jen měl hold první večer blbou košili, no. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Neděli užíváte s Evropou 2. Zuzka Kozáková nachystala zprávy a bere si slovo. Je 16.02.
2: Hezké odpoledne. Takzvaná telerehabilitace a využívání moderních technologií v pooperační péči je v Česku na vzestupu. Fakultní nemocnice Brno, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a lázeňská skupina Royal Spa nově testují digitální platformu, která spojí nemocnici, lázně i obývák pacienta do jednoho datového celku. Lékaři i terapeuti tak poprvé uvidí průběh léčby v reálném čase. Informuje o tom server iDnes.cz. Jedna z univerzit ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové lahve na víno. Je zhruba o 30% lehčí než skleněná, s cílem snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku. O téměř 2 týdny později než před rokem začne v úterý nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. V roli obhájce titulu do něj vstoupí Pardubice a budou usilovat o zápis do klubové historie. Východočeši totiž ještě nikdy nedokázali triumfovat 2x za sebou. A řada soupeřů věří, že se tak nestane ani tentokrát.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D1, a to ve směru na Brno. Na 163. kilometru je hlášena sražená zvěř v pravém jízdním pruhu. Dejte pozor taky na D6 na výjezdu z Prahy. Na prvním kilometru osobní vůz narazil do svodidel a komplikace jsou i na Rokycansku. V obci Dobřív bouralo osobní vozidlo do domu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až zataženo s teplotami do 21 stupňů. Zítra to bude podobné. Oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť. Postupně během odpoledne od severozápadu srážky ustanou a nakonec by se mohlo i vyjasnit. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 18 až 22 stupni. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a krátce po 16. taky s Kubou Štěpánem.
1: Nahlížím, čím se zpříjemníme následující minuty. Zazní Paulie Garand, Lost Frequencies, Chainsmokers a Roses. Na to se hodně těším, ale teď je to Alex Warren, tak buďte na dosah. My jsme Evropa 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Kdybyste si jednou měli vybrat, komu po vás něco zůstane, asi začnete rodinou, že jo? Pak přijdou kamarádi, oblíbený spolek, charita a někde úplně vzadu stojí stát a nenápadně doufá, že si na ní taky vzpomenete, jenže Češi mu v tomhle moc šanci nedávají. Překvapivě. Stále více lidí sepisuje závěť a pokud chtějí část majetku poslat mimo rodinu, častěji volí dobročinné organizace nebo spolky. Jen loni vzniklo u notářů skoro 32 000 závětí, což je zhruba dvakrát tolik, co před 10 lety. A odkázat nemusíte rovnou celý dům nebo životní úspory. Může jít o konkrétní částku, auto, obraz nebo třeba část majetku. Pokud naopak závěť není a nenajde se žádný dědic, teprve potom může majetek připadnout státu. No. Takže Češi mají v poslední vůli očividně docela jasno. Rodina ano, dobrá věc klidně taky. A stát ať radši vůbec nic neplánuje. Evropa 2.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
2: No, dneska jsme se doflákali a teďka jsme se opět začít.
3: Teď to nakopnem.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
3: Já to chtěla říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
1: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
10: Na kráji zamíchej a chodnej. Mňam, mňam, mňam.
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. V Iráku nebyly žádné zbraně hromadného ničení. Já totiž žiju v Oklahomě.

0: Právě kde to stojí.
1: Jak to vypadá v 16.37 na silnicích? D1 už je směrem z Brna do Prahy o něco příznivější. U Ostrovačic na 171. kilometru došetřují nehodu. Zdržení je momentálně na 10 až 15 minut. Pak je silnější provoz u Koberovic od 77. kilometru a jak se díváme, do Prahy se tvoří nesouvislé kolony a jsou až k okruhu. Pozor na D10 směrem do Turnova. Za Bezděčínem na 42. kilometru se srazila dvě osobní vozidla. Více auty na silnici 3 z Tábora do Prahy. Kolony jsou nesouvislé, postojíte si před Miličínem v okolí Votic, dále u Benešova a taky se krátce zdržíte před Bračí. Komplikace nám hlásíte z Prahy, z Bělohorské ulice před Malovankou na trase z centra, díky Majdo za info. A pozor, v ulici 5. května u sjezdu na jižní spojku se před chvílí srazila dvě osobní vozidla. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní, žádný spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.

0: Rejda, to na Féteru Evropy 2. Rodinná návštěva někdy zvládne to, co se nepovede ani půl hodině na běžícím pásu, hlavně když jsou u toho děti nebo mladší příbuzní. Ve dnech, kdy lidé tráví čas s mladšími členy rodiny, se víc hýbou a večer bývají klidnější. U starších navíc přibývá radost a nadšení, což je ve výsledku samozřejmě logický, dává to smysl a určitě mi dáte za pravdu. S dětmi málo kdy posadíte celé odpoledne, že pořád někam chodíte, něco hledáte, vymýšlíte, něco podáváte nebo někoho honíte, takže mladší příbuzní jsou vlastně takové rodinné fitness. Jen bez pernamentky a s mnohem větším hlukem. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Maximum tvý muzik.

0: překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Všich máte Evropu 2. 17.02 je na hodinách. Na řadě jsou nové zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
2: Hezké nedělní odpoledne. Horští záchranáři měli letos v létě o 15% zásahů víc v porovnání s minulými roky. Za tímto nárůstem je podle nich vyšší návštěvnost hor. Nejčastější jsou úrazy cyklistů, následují pěší turisté, méně často jde o pracovníky chat a hotelů. Vůbec nejvíc práce měli o prázdninách záchranáři v Jeseníkách, kde pomáhali 400 pacientů. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná na pondělním zasedání vláda. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let a ne od 18 jako dosud. Předpis má také zakázat jeho prodej v e-shopech. Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry. Utkají se spolu Němec Alexander Zverev a domácí Ben Shelton. Zatímco 29-letý Zverev se pokusí vybojovat po letošním Roland Garros druhý grandslamový titul v kariéře, o 6 let mladší Shelton může triumfovat na turnajích Velké čtyřky poprvé. Utkání začne v New Yorku ve 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1 od stého 83. kilometru ve směru na Brno se můžete nárazově dostat do kolony, takže počítejte s případným zdržením. V opačném směru, tedy na Prahu, na stém 93. kilometru máme na krajnici odstavené vozidlo po nehodě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až zataženo, teploty nepřekračují 21 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami či občasným deštěm. Srážky ustanou během odpoledne postupně od severozápadu. K večeru by se mohlo vyjasnit na většině území Česka. Nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 22 stupňů. Zprávy jsou za námi, jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
1: Za chvíli, jak jste o víkendu zvyklí, přijde hudební šrapnel, který zní nenápadně, ale vzniklo z opravdu dost drsné situace. Jaký song si dáme a která kapela za ním stojí? Počkejte si, Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Hudební šrapnel Evropy 2 tentokrát vytáhne Palais Royal a single z roku 2018 Dying in a Hot Tub. Se zvláštním názvem je přitom dost drsný skutečný příběh. Jeden z nejlepších kamarádů kapely málem zemřel ve výhřivce a text pak vznikl hlavně kolem jeho problémů s drogami a alkoholem. Samotný song nebyl klasický hitparádový single, mezi fanoušky se ale stal jednou z velmi výrazných skladeb kapely, tudíž příjemná melodie, ale příběh pod ní už tak příjemný není.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zpátky k muzice.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Vědci odhadují, že energie uvolněná během velkého třesku je zhruba srovnatelná s energií uvolněnou při mém kopu s otočkou.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Pojďme v 17.33 mrknout na cesty. Nedělní provoz tradičně slibuje kolony na D1 ve směru z Brna do Prahy. Nejvýraznější čekačku čekejte v okolí Divešova od 45. kilometru. Na 37. stojí nepojízdné vozidlo a pak se popojíždí před Šmejkalkou. Celkem k okruhu je to na 25 minut. D11 vás zdrží směrem z Hradce Králové do Prahy kvůli omezení u Poděbrad. Auta zastavují na kilometru 42, počítejte až s půl hodinou navíc. Více aut je klasicky i na silnici 3. Od Českých Budějovic se nárazově zdrží před Miličínem, pak v okolí Olbramovic, u Benešova a následně u Senohrab před nájezdem na dálnici. Celkem je to teď na 20 minut. V Praze sílí Štěrboholská spojka k průmyslové, zdržení je na čtvrt hodiny, plní se i Strakonická od Malé Chuchle k Barandovskému mostu. A pozor, na Vítězném náměstí srazila se tu dvě osobní vozidla. Díky, Romane, za zprávu. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu do cíle přeju.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

nová muzika. Topic a Caterpillar.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Chlapi, teď je malá nápověda k něčemu, co vám ženy často úplně nahlas neřeknou. Ne proto, že by chtěli dělat záhady, ale protože některé věci prostě potěší nejvíc ve chvíli, kdy vás napadnou samotné. Tak si říkám, ještě že tady existují experti úplně na všechno. Ve vztahu totiž často udělají největší radost úplné maličkosti. Ne drahý dárek nebo velké romantické gesto, ale chvíle, kdy partner sám od sebe ukáže typu, poslouchám tě, všímám si tě a pamatuju si, co máš ráda. Může to být káva připravená přesně tak, jaký má nejradši, oblíbená písnička puštěná jen tak, pomoc s něčím, o co se nemusí říkat, nebo prostě pár minut skutečné pozornosti bez telefonu v ruce. Stejně důležité je údajně si pamatovat drobnosti, jaké má ráda květiny, co jí chutná, kam by se chtěla podívat, nebo co jí posledně potěšilo. Myšlenky číst nemusíte, stačí prý občas poslouchat tak dobře, že si něco opravdu zapamatujete. No, pánové, prostě jednoduché pravidlo, čím méněkrát musí zaznít, vždy jsem ti to říkala, tím lépe si vedete. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Good morning. Okay, you have your clothes on.
3: Když se v roce 1998 poprvé potkali Sandra Bullock a Nicole Kidman jako čarodějné sestry Sally a Gillian Owensovi v magické posedlosti, nikoho tehdy nenapadlo, že se vůbec kdy ještě setkají u pokračování.
4: Oh my God, what is wrong with you?
3: Jinak se tehdy žádný komerční zázrak nekonal a kritici pochopení pro film tak nějak nenacházeli.
4: Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay?
3: Postupem let se ale magická posedlost stala kultovní záležitostí. Snímek si díky romantickým prvkům, černému humoru, magii a podzimní atmosféře dokázal najít novou generaci diváků a letos v září se tak rodina Owensových po téměř 30 letech mohla vrátit. Její druhého filmu se točí kolem rodinné kletby, která bohužel stále nezmizela. Kvůli ní muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají.
4: Yeah, everyone we love dies.
2: Oh, right.
4: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
3: Do původu kletby se tentokrát začne nořit Sellyna dcera Kylie a zcela nečekaně se dostane na podstatně temnější cestu.
5: Is this real? Is he gonna die?
3: Záchrana Kylie tak přivede Sally a Gillian až do Anglie, kde budou pátrat po samotných kořenech magických schopností svého rodu. Magická posedlost 2 je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Posloucháte Evropu 2, taky v 18 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
2: Dobrý podvečer. Strany vládní koalice čeká příští týden další kolo jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V pondělí o něm jedná koaliční rada. Motoristé a SPD tlačí hnutí ANO ke snížení schodku, který je nyní plánován na 389 miliard korun. Z části klubu SPD zní poměrně jasné požadavky. Rozpočet musí klesnout o 20 miliard, jinak jej nemusí podpořit. Opozice označuje plánovanou výši schodku za ekonomický zločin. Hlučná a často nelegálně upravená auta a motorky řeší policisté i některé radnice. Obyvatelé měst si stěžují především na noční jízdy, hlasité výfuky nebo závodění v ulicích. V Ostravě policisté při třech speciálních akcích za poslední měsíc kontrolovali přes 400 vozidel a odhalili desítky přestupků. Praha zase po vzoru Olomouckého kraje pořídila mobilní hlukoměr, který má pomoci odhalovat vozy překračující povolené limity. Pokud se jeho využití v praxi osvědčí, dopravní policie by mohla pořídit další přístroje. Nová opravárenská hala Českých drah začala fungovat v Chebu. Moderní tříkolejové servisní centrum se stavilo 28 měsíců a stálo 830 milionů korun bez DPH. Stavba byla částečně financována dotací z Fondu Spravedlivá transformace a ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pokud jste na cestách, tak buďte určitě opatrní na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř Sebere na 68. kilometru máme odstavené vozidlo kvůli defektu. Na Litoměřicku na silnici 15 u Terezína pak boural osobní vůz.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až zataženo. Teploty nepřekračují 21 stupňů Celsia. A zítřek bude podobný. Oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, který pak ustane během odpoledne a večera. K večeru by se pak mohlo i vyjasnit. Teploty očekáváme v rozmezí od 18 do 22 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu 2 a právě teď už je na startu Music Chart s Bobem Švarcem.
4: Začátek dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2 tak obstará, přátelé, kriminální případ. Nicméně rovnou předesílám, nebojte se, nejde úplně o život, ale je to zvláštní, co se teďka stalo modelce André Bezděkové, což teda víme samozřejmě všichni, vítězka České Miss 2016 a taky partnerka Sebastiana, tak evidentně teda má smůlu na zloděje, protože po druhé během poměrně krátké doby, ani ne roku vlastně, tak se stala obětí vloupání do auta. No a zatímco teda napoprvé tak přišla o věc prý hlavně s citovou hodnotou a sice o tenisovou raketu, což vlastně byla taková relikvie po jejím tatínkovi, tak tentokrát opravdu si zloděj odnesl naprosto bizarní kořist. Jedna, která André z auta zmizela nádržka na parní žehličku. To třeba u mě zloději nenajdou v autě. No a druhá věc, a teď poslouchejte dobře, vlastně dvě věci jako takové kombo. Ten zloděj si vzal jednu botu a jednu kolečkovou brusli, slyšíte dobře. Sama Andrea Bezděková to komentovala slovy: přišel a uškodil, je to neřád, chyťte ho. A pak ještě dodala, že byla vlastně nakonec překvapená hlavně tím, jak klidně celou událost přijala. Malinko mě děsí, jak už jsem tím životem ošlehaná. No tak to je zajímavý postřeh, že vlastně člověk samozřejmě má najednou tu představu, že to zas tak divný není, že vás okradou, tak to je jedna věc. Ale druhá věc, kdybych se vrátil ještě k tomu lupu, tak jedna bota ze dvou a jedna brusle ze dvou, člověk si říká, proč, jo? Tak mám tady samozřejmě takovou variantu, nabízí se to, že prostě zloděj šel najisto a že mu zkrátka šlo takzvaně o fetiš. Čili nevím, jestli spíš tohle by Andreu Bezděkovou nemělo vyděsit. Ale zase Andrea má tu výhodu, že má svého bodyguarda Sebastiana a tomu se ty zloději do ruky určitě dostat nechceš. Tak, tolik krimi úvod. Mimochodem zdravím Sebastiana i Andreu. Na zdravím pochopitelně především vás u 35. už letošní hitparády na Evropě 2. Já jsem Bob Švarc a hodně toho pro vás mám, včetně soutěžních novinek. A tady je rovnou ta první soutěžní novinka číslo 1 od The Script. Začínáme. Let's go! Evropa 2.
3: 2 Music Chart.

Tak teď mám chuť se vás zeptat, jestli takhle na úvod hitparády Music Chart na Evropě 2, protože tohle byla teprve novinka číslo 1, jste měli pocit, že jsme tady vzdali hold kapele Oasis. Měli jste ten pocit? Jestli ano, tak se to kapele The Script povedlo, protože tady ta skladba opravdu měla v podstatě být takovou poctou právě téhleté legendární kultovní skupině, která mimochodem si teď odžila takový comeback, dokonce se spekuluje o nějakém snad turné, jsem slyšel, zatím teda to bylo všechno jenom v Británii, tak uvidíme. Každopádně The Script, abychom se vrátili k téhleté kapele, která si Oasis vzala jenom jako svůj vzor, jako svoje idoly, už jsme to tady říkali před týdnem konec konců, když tohle byl future hit, že tohle irské trio The Script tak si sice vybudovalo kariéru na něčem, ale teď po letech vlastně, kdy už jsou zavedení, tak přiznávají, že Oasis jsou něco, co je vždycky inspirovalo, něco, co vždycky obdivovali. Plně, kdybych to měl tady ocitovat, tak v oficiální tiskové zprávě frontman kapely The Script říká: jsem velký fanoušek Oasis, vždycky jsem byl, ale nemyslím si, že si Liam a Noel, myšleno Gallagherovi, bratři, frontmani, zase právě Oasis, uvědomovali plný dopad toho, co dělali, když se dali znovu dohromady. To je ten comeback, o kterém jsem mluvil. Protože velká část jejich fanouškovské základny jsou kluci, muži středního věku a mnoho z nich má podobnou situaci, kdy nemluví s bratrem nebo přítelem a snaží se k tomu chovat chlapsky. Znovu se sjednotili bratři Gallagherovi a vznesli do ducha doby myšlenku, že odpuštění je opět cool. Takže to je vlastně něco, co asi se opravdu skrývá v tom comebacku kapely Oasis a zároveň se to skrývá i v téhleté novince od The Script, která, ještě to řeknu jednou, vzdává hold kultovní legendární kapele Oasis. A pojďme už od Script a Oasis k něčemu jinému. Pojďme na novinku číslo 2, tady jsou Alesso a One Republic.

Tohle je Evropa 2 a hitparáda Music Chart. A jestli je něco zárukou hitu, tak kombinace nebo umělecká spojení ještě lépe vyjádřeno, jako jsou tato, prostě podobná těm, co jsme teď slyšeli dneska, jako soutěžní novinku číslo 2, to je právě spojení na jedné straně švédského slavného producenta DJ Alessa a amerických hitmakerů, které známe dohromady.

Po dlouhých 10 letech spolupráce právě One Republic s Alesem, už je to nějaká doba, ale být společně zpátky ve studiu je prostě úplně přirozené. In Your Eyes bude nezapomenutelný single, říká Aleso. A One Republic k tomu dodávají, respektive Ryan Tedder, neboli frontman One Republic, tak říká, jenom hrstka lidí, se kterými se tak rychle sednu a okamžitě se ve studiu něco stane. Aleso je jeden z nich. Bylo to, jako bychom pokračovali v konverzaci, kterou jsme nikdy nedokončili. Tak to myslím, že je vlastně super, když umělci mají pocit, že ještě stále nedokončili své dílo, tak u Alesa i u One Republic to zatím platí. Novinka číslo 2 v tuto chvíli za námi, tím pádem i novinky soutěžní pro tuhle hodinu, další si dáme v hodině příští a jdeme rovnou na žebříček od 20. místa. No a možná si někteří vzpomenou, že před týdnem tady byla novinka, a to v podání Fastboy, tak dneska ta novinka už je na 20. místě.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a po 20. místě a novince z minula od Fastboy, teď jsme se dali na místě 19. Naopak loučení, a to s Loreen, protože Loreen maximálních 7 týdnů se skladbou Set Me Free, tak si tímto vlastně splnila. Čímž teda vyklidila prostor některé z dnešních novinek, a to se stane dneska ještě vlastně jednou, po 7 týdnech pošleme nějakou skladbu takzvaně dopryč a shodou okolností to vlastně bude už za chvilinku, hned právě na 18. místě, které nás čeká po kratičké pauze. Takže na tom 18. místě za chvíli Martin Garrix a Ed Sheeran, užijte si je, protože po 7 týdnech jejich repeated tak naposledy dneska. No a dneska samozřejmě, kromě toho, že mám pro vás celý ten žebříček až po první pozici, tak k tomu jako vždy spousta zajímavého a třeba byste možná nečekali, že budeme v hitparádě na Evropě 2 řešit včelku Máju, ale představte si, že i to se dneska stane, takže rozhodně vydržte.
1: Evropa 2, Evropa 2, maximum Boba Schwarze, Evropa 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
10: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
9: Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2. Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Brzda Evropě 2 na sty Army Vojtano.
9: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povolení.
9: Na Evropě 2. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

Já myslím, že na vytvoření atmosféry stačí. Takže přátelé, tohle, ač to tak možná teď nevypadá, je stále hit paráda Music Charta Evropy 2. Já jsem to musel dát, musel jsem dát Čelku Máju, jednak mám rád, když tady mohu pustit něco trošku neobvyklého, nestandardního, ale hlavně teď to má svůj důvod, že právě v Čelka Mája. Protože jestli posloucháte čtvrteční premiéru, tak včera to bylo, a jestli posloucháte teda v neděli reprízu, tak před pár dny se dá říct, prostě 9. září oslavila Včelka Mája 50 let. 50 let od premiéry. A ono se to hodí k hitparádě naší, protože totiž Včelka Mája je zároveň jeden z největších českých hudebních hitů, ale jakože všech dob, a myšleno teda mezi těmi hity, co se prosadili ve světě. Za stolik jich nemáme, to si pojďme přiznat. Takže, animovaný seriál Včelka Mája se na německých obrazovkách objevil poprvé 9. září roku 1976. A teď, to jsem třeba vůbec netušil, že tahleta pohádka, tenhle pohádkový seriál je vlastně natočen v německo-rakousko-japonské koprodukci. To mě úplně šokovalo, že v 70. letech Němci teda samozřejmě, když hledali seriál animovaný pro televizi CDF, tak vzali vlastně knížku už ze 30. let minulého století. Vzpomněli si, že je to poetická kniha právě o malé včelce, no a že jí teda vdechnou nový život, že z ní udělají seriál, ale spojili se právě němečtí producenti s animátory z Japonska, takže ono to prý je vidět, nejsem úplně odborník i na té výtvarné podobě právě Včelky Máji, že tam opravdu prý je vidět vliv japonského anime, to se přiznám, že až teď, když to vlastně jsem se jako dověděl, tak si toho trošičku všímám, ale pojďme k té hudbě. Karel Svoboda, český skladatel, slavný samozřejmě, autor mnoha českých hitů a pro Karla Gotta obzvlášť, tak už začátkem 70. let měl dobré renomé právě v Německu a obecně v tehdejší západní Evropě. I s Karlem Gottem tam hodně už v té době koncertovali. No a Karel Svoboda dostal v Německu od CDF televize právě zakázku, aby vytvořil hudební doprovod k tomuhletomu seriálu. A Karla Gotta v podstatě přemluvil, aby naspíval titulní píseň. Karel Gott na to po letech vzpomínal. Já jsem k němu šel na kávu, ale nakonec jsme zamířili do studia a za půl hodiny jsem tam nahrál Včelku Máju, která se potom stala jedním z jeho největších hitů vůbec v celé jeho kariéře a jak už jsem tady vlastně jednou říkal, tak je to jeden z největších hudebních hitů, co se týká české muziky vůbec. Jinak teda Včelka Mája paradoxně měla premiéru nikoli v Německu v tom roce 76, ale dokonce v roce 1975 právě v Japonsku a až o rok a půl později v září 76 právě přesně před 50 lety v Německu, že by se taky dalo vzpomenout, že v Československu tehdejším, tak Včelka Mája se objevila o dalších téměř 10 let později, v roce 1985. A neptejte se proč, a já vám to stejně řeknu, je to proto, že tehdy Československá televize neměla prostě prachy. Za komunistů nebyly peníze na západní seriál, takže nakonec se producent Leo Kirch z CDF musel v podstatě slitovat a tehdy nám to dali zadarmo, abychom Včelku Máju taky viděli, když jsme jenom znali písničku od Karla Gotta, která teda ale, jak tady říkám dnes naposledy, je opravdu mega hit a dnes slaví 50 let. Respektive vlastně slavil včera, nebo před pár dny. Záleží, kdy posloucháte, ale každopádně, když teď posloucháte hitparádu na Evropě 2, tak slyšíte 17. místo a to je pro dnešek Luis Capaldi.

Novinka z minula od Giant Roofs v hitparádě Music Chart na Evropě 2. Teď na 16. místě dozněla, už se můžeme těšit na místo 15. Aleso Pendulum za chvilinku. Teď ale zajímavý životní krok jednoho mladého člověka, a to dcery Kim Kardashian a Kanyeho Westa. Totiž jejich dcerka, 13-letá Northwest, tak má za sebou první solovou show ve svém životě, ve své kariéře. Northwest. To je mimochodem stejně geniální jméno, když si to přeložíte. Tak ona vlastně, kdyby to člověk fakt jako přeložil otrocky, ale zároveň by to chtěl připodobnit trošku nebo přizpůsobit češtině, tak vlastně ona by se asi fakt česky mohla jmenovat Northwest severka západní. Což vlastně jako nezní až tak blbě. Nebo zní to zvláště, ale je to dost originální. Já myslím, že i v té angličtině to Northwest je dost jakože jiné. Tak odehrála teď Northwest ve svých 13 letech vyprodaný koncert v Chicagu. Ten prostor, kde vystoupila, tak má kapacitu asi 1400 návštěvníků. Bylo vyprodáno. Ten koncert proběhl 5. září v sobotu. Samozřejmě přítomní byli i rodiče, jak Kim Kardashian, tak Kanye West. Hrdě sledovali z vlastního balkónu, co se děje v sále, a samozřejmě hlavně svoji dceru, kterou fotili, točili. A opravdu bylo prý i na videích vidět, že jsou na dcerku pyšní, hrdě se usmívali. No a Northwest, která vystoupila s písněmi ze svého debutového alba North Forever, se jmenuje, vydala ho letos v květnu a zároveň kromě několika písní právě z tohohle alba, tak taky ještě dala několik coverů, například od Avril Lavigne. No tak proč ne? 13-letá Northwest, myslím, že na jednu stranu cestičku má docela dobře umetenou, což samozřejmě nebývá vždycky výhodou, ale spíš mě baví, jak Kanye West se vlastně tímhle možná povalu trošku stává z úspěšného rodiče, takovým tím rodičem, který si možná tou dcerou bude něco kompenzovat, protože když se na tím člověk zamyslí, tak Kanye West má teď jedno vystoupení za druhým zrušené, takže když nepočítám teď nedávno relativně někde v Madridu, tak už ani snad v Rusku ho nechtějí. Myslím, že v Rusku měl být nějaký koncert a taky úplně zrušeno, nebo že ani tam to prostě nebude. Kanye West zkrátka teď nezažívá v tomhle úplně nejlepší období. Na druhou stranu má tady dcerku, tak se může realizovat na 13-leté své dceři Northwest a jí můžeme jenom popřát, aby to prostě ustála, no, protože samozřejmě velký vzestup, tak aby pak nenásledoval i o to větší třeba pád. To samozřejmě si nikdo nepřejeme. Evropa 2 Music Chart. Týdne. I když pád tady teď máme, ale Aleso Pendulum, to je právě pád uplynulého týdne v hitparádě na Evropě 2.

0: No a když už jsme si řekli, co je pád týdne v hitparádě Music Chart na Evropě 2, tak ještě teď doplnění, odkud kam to je pád, tak je to z minulého 6. na to dnešní 15. To se takhle povedlo propadnout se stavy Alesso a Pendulum. Jinak za chvilinku místo 14. a Illinium a Eli Due, ale to až po prvním Future hitu. A ten je dneska od Katy Perry. Nová píseň po měsících očekávání a spekulací, tak vychází právě novinka od Katy Perry. Single se jmenuje Watch It Burn a možná si říkám, že si podrobnosti o něm můžeme nechat za týden, protože to bude soutěžní novinka, zatím je to future hit, to znamená, že je to mimo soutěž novinka, která ale ten postup do toho dalšího vydání má jistý. Tak ať nejsme ovlivněni žádnými informacemi kolem, jenom si prostě užijeme tu muziku a za týden podrobnosti.
1: Evropa 2 Music Chart Future Hit.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a vrcholí už první hodina dnešního vydání. Tohle byly Mark Dana Raymond na 13. místě. Před místem 12. už jsou slyšet Robin Schulz a Burbs. No a taky místo 11. už za chvilinku to obsadili Kids Eye.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Kdybych neměl svoji letní absenci, tak bych mohl teď říct, že po 35. vás letos vítám u hitparády Music Chart na Evropě 2, ale já jsem tady nebyl několikrát, takže to říct nemůžu, že po 35., ale je to teda 35. vydání určitě roku 2026. No a vlastně i po 35. teď vy, co posloucháte třeba po každé, tak uslyšíte rekapitulaci, ale jenom z poloviny, protože teprve hodina je za námi, čili ještě samozřejmě hodina před námi a spousta skvělých kousků je taky před námi, na to se můžeme těšit, ale pojďme si teda zčekovat zatím tu první hodinku a nebo taky druhou polovinu žebříčku, je takhle se to dá označit. Každopádně 20. místo pro dnešek novinka z minulého vydání od Fastboy, na místě 19. po 7 týdnech se loučí Lauryn, stejně jako Martin Garrix a Ed Sheeran nás opouštějí po 7 týdnech a to jenom o stupínek výš, na místě 18. Luis Capaldi na 17. pozici, novinka z minula, další od Giant Rooks a to na 16. místě. Pádem týdne se stala věc od Alesa a Pendulum, dneska jsou 15, minule ještě 6, takže proto pát týdne. Místo 14. Illinium Ellie Goulding a já mám pocit, že jsem říkal možná jiné jméno, Illinium Ellie Due, ale to teďka úplně přeskočme, to už si stejně nikdo nepamatuje. Pojďme na místo 13. na něm Mark Dan a Raymond, místo 12. obsadili Robin Schulz a Burbs a místo 11. uzavřelo první hodinu, respektive uzavřeli dámy z kapely Kecaj. Tak za chvilinku první desítka, ale samozřejmě stejně jako tu první hodinu i tu druhou začneme s novinkami, takže pro dnešek první novinka, protože tady zase v papíru to je trošku blbě, tak vám to budu muset teďka v rychlosti najít, co bylo tady dneska jako první. Ano, The Script, novinka číslo 2, potom Alesso a One Republic. No a v tuhletu chvíli už se pojďme vrhnout na novinku číslo 3. Olivia Rodrigo přichází, možná se někdo vzpomene, že před týdnem jsme ji tady měli jako ukázku ze zahraničí, tak teď už si ji pojďme dát jako plnohodnotnou novinku naší hitparády. Let's go! Evropa 2, Music Chart.

Vlastně po druhé za sebou Olivia Rodrigo v naší hitparádě Music Chart na Evropě 2, s tím, že ale před týdnem nebyly potřeba hlasy, aby se dostala do toho vydání dnešního. Dneska už o hlasy jde, protože tohle byla zároveň novinka číslo 3 od Olivie Rodrigo. Celým jménem mimochodem Olivia Isabel Rodrigo, takhle se jmenuje celým jménem tahleta americká herečka zpěvačka, která oslavila letos v únoru své 23. narozeniny, která má za sebou i spoustu úspěchů filmových. Určitě asi ten největší je muzikál Ze střední, myslím si, teď trošku lovím v hlavě, ale myslím si, že jo. No a písniček taky od ní už známe spoustu. Nicméně tady tahle novinka, která vyšla 24. srpna, to znamená teď na konci léta, a jmenuje se Serena Joy, tak je taková píseň s hlubším přesahem, což já mám rád. Takže jednak jedná se o charitativní single, který navíc je inspirovaný postavou Serenou Joy z dystopického románu Příběh služebnice od spisovatelky Margaret Atwood. Tak přiznám se, že neznám, ale dystopický román, to zní dobře. To je něco, co já mám třeba docela rád, jako utopické, dystopické, ono to asi není úplně totéž, ale nějaký takový ten fiktivní román, ale ne úplně sci-fi. Tak jo, možná jo, Příběh služebnice je něco, co si můžeme přečíst. No a jestli vás třeba k té knížce nalákala i tahle píseň, proč ne? Olivia Rodrigo, Serena Joy, novinka číslo 3. No a ještě novinka čtvrtá, abychom měli teda nabídku kompletní, tak teď je na řadě. A s ní je tady stejně jako před týdnem, když to byl Future Hit Adonis. Tak pojďme na něj.

I Adonis teď promluvil nebo zaspíval v hitparádě Music Chart na Evropě 2, a to proto, že právě od něj je dnešní novinka číslo 4 před týdnem Future Hit. Dnes už vaše hlasy bude potřebovat, na rozdíl právě od pozice Future Hitu. No a Adonis teda přepíná do angličtiny opět po nějaké době. Tenhle ten muzikant, kterého si myslím všichni ještě pamatujeme jako vítěze poslední série pěvecké soutěže Superstar, s tím, že teda poslední už brzo nebude platit, protože vlastně už tady máme další ročník Superstar, ale taky určitě jako reprezentanta České republiky na Eurovizi, možná si na něj vzpomenete, což je mimochodem docela pikantní, že reprezentant České republiky, ale jeho mateřským jazykem je slovenština, takže on teď dokonce vydává dvě desky, jednu právě ve slovenštině a druhou v angličtině, a proto to přepnutí do angličtiny, jak jsem říkal v úvodu, protože ta písnička, to myslím, že jsme poznali všichni, byla v angličtině, jmenuje se Cherry on Your Cake, píseň, která prý zatím je asi nejpozitivnější skladbou možná vůbec v kariéře právě Adonise. Prý ho baví její nadlehčenost, a to jak v projevu, tak i v textu a celkovém významu. A kdybych teda ten význam měl nějak lapidárně shrnout, abych vás tady úplně nezatěžoval detaily, tak prostě je to píseň jakože o třešničce na dortu, myšleno třeba právě ve vztahu. Co může být ve vztahu tou třešničkou na dortu? To už si odpovězte sami, ale písnička na to částečně odpovídá z pozice Adonise. Novinka číslo 4. No a jdeme na první desítku a rovnou zase, kdybych lapidárně opět měl něco shrnout k tomu desátému místu, tak řeknu, že vás asi taky zaujalo to neúplně standardní spojení Martina Garrixe a kapely U2. Takže ano, dostali se do první desítky a uzavírají ji, to znamená na desátém místě právě teď.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. A jak jsem tady před chvilinkou mluvil o utopistickém románu, jednom, že inspiroval dnešní novinku číslo 3, tak já jsem si to trošku myslel, rozdíl mezi utopií a dystopií, jo, tak úplně nejjednodušeji, obojí je o fungování, nebo možná nefungování právě společnosti fiktivní, s tím, že utopie má vlastně pozitivní nádech, zatímco dystopie je naopak záporný. Prostě utopie je o ideálním světě a ideální společnosti, zatímco dystopie je o úpadku totálním a nefungující společnosti. Tak, jsme zase o něco chytřejší. Já mimochodem tohle naprosto miluju, když se sám něco dovím a nebo si něco ověřím třeba, že jsem to jako tušil a hlavně mám rád, když pak to můžu předat i vám. No a to platí i pro hitparádu. Tohle teď byla na 9. místě Dany, musím přiznat, moje teď dost oblíbená skladba Rain. No a co naopak nás čeká za chvilinku, tak místo 8. a na něm Rieb a postup týdne tím pádem, protože před týdnem tak Rieb byl na 19. místě, no a dneska takhle pěkné místo 8. A potom už po ještě teda tím pádem krátké pauze, tak hudební vzpomínání týdne, protože si dáme hudební zpátečku. Dnes z roku 2011. Počkejte si na to.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
1: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.

Miraj a sedmé místo. Bude, všechno bude, za chvilinku v hitparádě Music Chart na Evropě 2. Teď ale hudební vzpomínání, protože je tady hudební zpátečka. Docela dost toho času uplyne teď pomyslně, protože se jdeme podívat na to, jak to tady znělo v září roku 2011, čili to je 15 let. No a já jsem tady vybral zajímavé kousky, řekl bych, hned třeba ten první z tehdejšího 18. místa. Vzpomenete si Alexandra Stan?

září 2011 už jsme znali Bena Krestova. To už bylo podle mě tak 2 roky po tom, co se objevil a vystřelil vzhůru v Superstar, tak po těch 2 letech už samozřejmě měl svoje hity, no a přesně před těmi 15 lety tady u nás vyhrál právě Ben Krestova. Evropa 2 Music Chart. Hudební spát.

Po šestém Sombrovi, za chvilinku pátá Norma Jean Martin a taky ještě jeden Future Hit dnešní hit parádě Music Chart na Evropě 2 a na ten dojde opravdu přesně právě teď. Je tady nový Alex Warren, tenhle hudební fenomén, který vydal na konci srpna nové album, to se jmenuje Wild Child, tak mu prý říkal tatínek, když dnes už velký Alex byl ještě malý Alexík a říkal mu takhle prostě Wild Child, jakože divoké dítě. No a z desky teda s tímhle názvem, tak je i první single, který teď nabízím mimo soutěž jako novinku, jmenuje se Passenger a je to prý taková letní hitovka, takže můžeme to brát tak, že prostě léto ještě stále trvá i u nás v hitparádě. Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

0: Za námi Benson Boone, Evropa 2 Music Chart, téhle naší nejprestižnější české hitparádě, Benson Boone pro dnešek na čtvrtém místě. No a my tady ovšem dáváme prostor i zahraničním hitparádám, necháme je občas takhle promluvit do toho našeho žebříčku. A dneska teda se podíváme do britské British Big Top 40 a ono to bude zároveň tak trošku i konec čekání na velký návrat Miley Cyrus. Zpěvačka, která teď zřejmě se bude prezentovat jenom jako Miley, nicméně, aby se to nepletlo, tak prostě Miley Cyrus přichází s 10. albem, ale ta její hodně očekávaná novinka, tak by měla být 18. září. No a tohle z toho alba je teď první ukázka tady u nás na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku? Let's go.

this. Let's go.

Hitparáda Music Chart na Evropě 2, část 35. a její úplný vrchol teď. Vždycky ten vrchol spočívá v rekapitulaci a pak ve vyhlášení vítězné první pozice. A samozřejmě teda v prezentaci té první pozice, jakože si ji pustíme. Tak pojďme ale krok za krokem. Vypadli od minule ve všech případech po 7 týdnech maximálních Eva Farná, taky Užel, Emil Angel a Ultra Nate, taky Miles Smith a taky Dermot Kennedy. Tito už v žebříčku nebyli. Na rozdíl od těch, co tam možná budou za týden, co budou v top 20, dvě skladby z těch čtyř teď zmíněných tam určitě budou, protože dvě mají jistý postup, ale není teď jasné, které to budou. Novinka číslo 1 The Script, novinka číslo 2 Alesso & Republic, novinka číslo 3 Olivia Rodrigo a novinka číslo 4 Adonis. A jak říkám, je potřeba jim dát hlasy, jestli vás zaujali, protože dvě novinky postoupí určitě, když nám tady dvě skladby z toho aktuálního žebříčku zase po 7 týdnech vypadnou, ale samozřejmě prostě ty novinky, které dostanou těch hlasů nejvíc, tak to budou ty, co se dostanou určitě dál. Mohou samozřejmě všechny čtyři. Jdeme ale na ten zatím žebříček dnešní. 20. místo novinka právě z minula, Fastboy. Na místě 19. je jedno z těch loučení po 7 týdnech. Je to loučení Lorraine, stejně jako na místě 18. nás opouští po 7 týdnech Martin Garrix a Ed Sheeran. Luis Capaldi potom 17. Giant Rooks, to je novinka z minula na místě 16. Propad z minulého 6. na dnešní 15. se přihodil sestavě Alesso a Pendulum. Místo 14. Illinium a Ellie Goulden. Na místě 13. pak Mark Dunn a Raymond. Robin Schulz a Verbs na místě 12. Kecaj, ty jsou 11. Místo 10. a novinka další z minula, Martin Garrix a U2. Dany pak 9. Riep je šplhem týdne z 19. na 8. Mirai na 7. Sombro je 6. Norma Jean Martin 5. Nejúspěšnější novinka z minula, tak je místo 4. a Benson Boone. Sarah C. a Martin Harich, to je dnešní 3. pozice. Na místě 2. Slávek Fam a Pauli Garant. No a na prvním místě se od minule nic vlastně nezměnilo, protože jsou tam zase Posted. Skladba Geronimo, kdybyste chtěli i takovéhle podrobnosti k tomu dnešnímu prvnímu místu. Samozřejmě může tam být i za týden ještě kapela Posted, a nebo taky ne. Jak vždycky říkám, je to jenom na vás. Vy hlasujete na Evropa2.cz, my jsme za to rádi. Já teda děkuju ještě speciálně i za poslech, protože mě to těší, že se tady setkáváme vždycky ve čtvrtek a v neděli mezi 18. a 20. hodinou. No a doufám, že to bude tak i příště. Já jsem Bob Schwarz, tohle je nejprestižnější česká hitparáda, samozřejmě na Evropě 2, a tohle je první místo. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Evropa 2. Umírám, celý se klepu.

0: Evropa 2 začíná dnešní nedělní brzda. Vojtáno, Arny, Anasty, krásný večer posluchačům.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Hoši, a je to tady, máme tady tmu, jak
2: v rámci. Však,
0: no, asi vám to trošku, nebo cítíme to stejně, ne, že to světlo venku je.
2: Jo, už to chybí, už to začíná chybět. Je tady podzim se vším všudy.
0: A brali byste radši tady to, co máme, anebo takový to skandinávský, kde vlastně se třeba jako ani ta tma nedostane.
1: Ne.
2: To je strašný.
1: Je to na psychiku a proto jsou i ty skandinávský takový ty detektivky tohle jakový ostrý, no, protože tam je prostě temno.
0: Takže si dneska takhle posvítíme uvnitř a to.
2: To nechceš. No, ale ještě to není tak hrozný, bude hůř třeba v procentě, tak se
0: pojďme se
1: radovat. Nebojte, bude hůř.

0: Ladíte Evropu 2 nedělní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Život je někdy ostrej a nikdy není dost hodných lidí. A třeba v českém autobuse, nevím, jestli byste hledali v MHD takový dobrý lidi, ale jeden řidič MHD teda jede bomby, hoši.
1: Normálně... bavíme se o autobusu...
0: Autobusáku...
1: Odkud?
0: Hele, nějaký ze MHDčko.
1: Světa. Ze světa nebo
0: ne, je to v Ústí nad Labem. Takže ze světa, ale to
1: včetně... Ale takže má to světový parametry.
0: Hele, ústecký MHDčko prostě je tam nějaký jako zlaťák, který je, na všechny je strašně hodnej, i si na něj jako dávají pochvaly, různě mu píšou jako lidi, ale jednak on vyvěšuje i jako cedule, kde přeje lidem v tom autobusu, třeba jako přeju ti krásný den, stojíš za to. Takový ty jako moudra, víš jo, anebo třeba jako svět je lepší díky lidem, jako seš ty. To tam má. A u toho má ještě jako bombonky, že si můžeš jako zobnout bombonek. Pustí.
2: Je to školní autobus, doufám, že ne.
0: Ne, je to MHDčko, jsem říkal. Přesně, pojď na bombonek za panem řidičem.
2: Ale já bych, to je sen každého introverta, narazit na takového autobusáka, protože já jsem se bavil s jedním kamarádem, taky introvertem, a on mi řekl krásnou věc, říká, já se bojím autobusáků. Aha. A to je úplně přesný, to pochopí jenom introverti, protože oni vždycky koukají přísně. Ty, já mám vždycky hrst, haldu, mýval jsem, už jsem dlouho nejel, ale haldu drobnejk, abych to měl přesně, aby mě nevyfakoval, že mám něčeho moc,
0: jasně.
2: Nebo málo. A mě, jako, já mám autobusáky zafixovaný jako přísný týpky.
0: No,
1: mě vůbec překvapuje, že máš kámoše introverta a ty jako introvert, že se jako bavíte. Já jsem se, že spolu jenom
2: jo, introverti, introverti spolu dělají kamarád věci.
1: Ale musíš mu za to dát bombonek.
2: Ne, nic.

0: Přesně jak říká Ray Dalton, teďkom budou básničky v neděli na Evropě 2 v rámci dnešní brzdy. A vy už můžete volat na 257 400 888, takže se můžete stát součástí dnešního vysílání 257 400 888. Kdo se dovolá, 4 slova, my mu to tam poskládáme a uděláme si při příštím vstupu pěkně.
1: To si řekl hezky.
0: Jo. Co byste dali dneska vy za slova? Počkej, já si musím sebrat nějakou věc, do který to zapíšu.
1: Permeabilita.
2: Wow.
0: Ty jsi se naučil nový slovo?
1: Ne, já se pamatuju z průmyslovky, ale nevím, co to je. Já se pamatuju poměrná permeabilita vákua a nevím, co ten výraz.
0: Není to složení?
1: Co to je? Hele, možná.
2: Tak mě tohle, ale Arny, tohle mi nedělej, mě to fakt jako třeba zajímá, tohle vytasíš a potom nedotáneš.
0: Takhle, myslím si, že to je propustnost, je to schopnost nějakého materiálu nebo prostředí propouštět ještě, určitou lásku.
1: Ještě, že na stejná mobil a umí s ním.
0: Jo. Tak ahoj, jdeme na vážno, čau.
3: Ahoj, ahoj.
0: Jak se jmenuješ?
3: Já jsem Tristan Kavik.
0: No jasně. A Tristane, odkud voláš?
3: Z Ludgeřovic.
0: Jsou samý hezký slova a kolik...
1: To je Ostrava, Ludgeřovice.
3: Jo, to je Ostrava. Okay.
0: Hodně dobře. No a teď, jak jsi užil prázdniny, kolik tomu dáváš?

0: procent ze 100.
1: Tak 98.
0: To je hodně slušný.
2: To je hodně dobrý prázdniny.
3: Co ti to tam pokazilo, ty 2%?
1: Měli jsme letět do Egypta, to se nepovedlo.
0: Tak nevadí, ale... tak příští rok.
2: Hele, možná kdybyste letěli, že ti to sebere i víc procent, víš, takže no. To nakonec dopadlo dobře a příště to vyjde.
0: Čeho se tam napiješ. No.
3: Takže 4 slova, Tristane, jestli ti můžeme poprosit. Mm-hmm. Jo, který řekneš ty. Tristane? Vymýšlíš, to je propracovaný. Tak první slovo.
1: Letadlo.
3: Jasně.
2: Cokoliv tě napadne, bomby to tam.
1: Moře.
3: Jo.
0: A něco třeba hory? Z tvojich hory, něco z tvojich koníčků, nebo jestli děláš nějaký sport, nějaká nebo nějaký
2: činnost.
3: Parkour.
0: Parkour, okay. Provejň, to děláš? Nebo jak tě napad parkour?
1: Já chodím na parkour, dělám parkour.
2: Chodíš k Tarimu?
1: Ne.
3: Takže nevíš, jaký auto si koupit.
0: To je
3: skvělý
0: dělat parkour.
3: A ještě nějaký sloveso, jestli tě můžeme poprosit. Ty budeš vědět, co to znamená, já už jsem to postupně zapomněl, ale protože to Arny říká, tak to říkám taky.
1: Třeba běhat.
3: Běhat.
0: Ještě mi řekni, Tristane, kolik je ti, nebo do kterých víš třídy?
1: Momentálně chodím do 7. a mi 12 let.
3: Hezky.
0: Super.
3: No tak jo.
0: To momentálně takový zajímavý, jakože v loni to bylo do 6. doufám. Nebylo to taky do 7.
2: Nebo ono se to mění. Ono se to mění každý rok, to je pak těžký stíhat. Každopádně moc děkujem za slova. Když nám vydržíš ještě chvíli poslouchat Evropu 2, tak se dozvíš 3 básničky, které budou mít ty slova, které jsi nám nadiktoval.
0: A Tristan výjimečně nám zadal 5 slov, letadlo, moře, hory, parkour a běhat. To všechno tam bude, díky, že jsi zavolal.
3: Tristane, měj se krásně. Čau.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Čau.
3: Paši, a pamatujete si někdy, kdy jste měli letět na dovolenou a nebyla a stalo se ještě něco lepšího?
0: To už je docela složitý příběh, aby se jako běžně stával.

0: uši hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty, a přichází na řadu básně. Tedy čtyři slova zazněly skrze éter a ústa Tristana a k tomu jedno sloveso. Nadiktoval nám slova.
1: Dvojtečka. Letadlo, moře, hory, parkour a běhat.
2: Jo, už pět slov výjimečně tentokrát.
1: Už já musím začít, můžu.
2: Tak pojď.
1: Chtěl jsem běžet do Egypta, nakonec jel na hory. Povím tomu, kdo se vyptá, mám rád tyhle hovory. V Egyptě je moře, teplo, ale pak tě protáhne. Jak vylezeš z letadla, hned se někdo pokákne. Tak netrhej partu, na hajzl dej parkour.
0: Dobrý, skvělý.
3: Na hajzlu dej parkour, jo.
1: No, jako parkourem se dostaň na hajzlu. Musíš přeskákat posedačka.
0: Do teďka si Arne myslel, že parkour znamená, jestli strčíte toho dřevinýho koně mezi nohy a lítáte s tím obrázem.
1: To je hobby horsing, samozřejmě, ze kterého si taky neděláme srandu.
2: A já jsem si to nemyslel, Vince parkour.
0: Tristan skáče z letadla, tři salta rovnou na madla. Madla lásky jako hory, sedí skvěle jako bory. Pak běží rychle přes moře. Na ruku motá úhoře. On parkouru propadl, vždy na nohy dopadl.
1: Ale bylo to super. Nevím o čem, ale bylo to super.
2: Moje básnička se jmenuje Koňská láska. Probouzí se ve mně něha, když při parkouru vidím běhat svou oblíbenou klisnu. Po chvíli však skysnu. Odletěla k moři, já touhou po ní hořím. Kvůli ní vylezu z nory a zdolám všechny hory. Chtěl bych s ní mít děti, ona letadlem však letí a já slibuju ti, Tristane, až to letadlo hezky přistane, tak jestli ona bude voně, tak ještě na letišti udělá malýho koně.
1: Wow! Jsem čekal na to hříbě, ale dal jsem malýho koně, já jsem spokojený. Brzda. Evropa 2. Aneb Jakoby Show.

0: Nedělní brzda na Evropě 2 na Sty Arny Vojtáno a jsou tady jako obvykle v tento čas naše fake news.
1: Arny!
0: Pán prstenů se dočká další série. Tentokrát bude jen pro dospělé a děj se bude odehrávat v temné části Středozemě v Mrdoru.
1: Ne.
0: Jo, tam.
2: Alena Schillerová na své cestě po Indii zabila již 8 bezbraných civilistů. Indické soudy mají ovšem svázané ruce, nemohou Schillerovou odsoudit, protože v Indii je kráva posvátná.
1: Dobře. Je tu nový druh včel. Zajímá to nikoho?
2: Ne, prosím. Co jsou ty nový včely vlastně?
1: Já mám pocit, že zůstáváme trošku v Indii, ne? Je tu nový druh včel, které lítají s motorovými pilami a jezdí těžebníma traktorama. Jsou to prostě dřevotrubci.
3: Jakoby show.

0: Evropě 2.
1: Počkej, já mám na vás takovou otázku, která mě napadla cestou. Já jsem si zrovna nedávno, protože si stříhám hlavu sám a je to takový komplikovaný, a říkal jsem si, tak bych si nechal udělat dlouhý vlasy. Že bych to nemusel řešit. Samozřejmě by to neslušelo a jako na mužích na to mám vlastní názor.
2: Co myslíš, ale tím nechal udělat?
1: No. Že bych je nestříhal.
2: Jo. Protože, no, takže narůst.
1: Počkej, já ti to ukážu, jak si sundám sluchátka a ty vidíš, že ten hořejšek, jak si nechávám delší, já mám problém, neumím ten fade, jak tomu říkají, navázat strany na ho a mě to udělá místo fadeu, mám žalud. V podstatě jako, že mám takhle větší hořejšek. No, to tak jsem si říkal.
0: Klasicky, tam máš tak prostě tak jako.
1: Klasicky, když chlap má čas, tak co vymyslí, no, něco úplně
2: uletí. Něco s žaludem.
1: Jak by to, jak by to vypadalo, kdybych byl žena? Jakou, jak bych chtěl vypadat?
0: Jo,
2: a
1: takový ten ideál.
2: Tak víme, že samozřejmě nějaká cecka, že by tam musela být.
1: Teď mě zajímáte vy, proto se vlastně na to ptám, jestli jste někdy přemýšleli nad tím, jaká žena byste byli. Já, kdybych byla žena, tak bych nepotřebovala úplně nutně extrémně dlouhý vlasy, protože to taky musíš namotávat, dělat něco, ale přišlo mi, že to mikádo u žen je braný jako dlouhý vlasy a není to špatný a je to nejméně, jako nejméně se o to musíš starat.
0: Uvědomuješ si, Nasty, s jakou samozřejmostí tady pokládáš otázku, která není úplně samozřejmá. Já upřímně jsem se nikdy nezamýšlel nad tím,
2: jaká bych byla žena. Ale hlavně, ne jaká, ale s jakým účesem. To je nejvíc, že to je to nejdůležitější vůbec, jako jaká by byla.
1: Vy jste nikdy neměli doma volno, jako, že jste se nad tím zamysleli?
0: Volno měli, a přemýšlím úplně o jiných věcech. Třeba jakou ženu bych.
2: Jo.
0: Ale Nasty, mám pro tebe vynikající tip. Já vím, že je těžký ten přechod na té hlavě z toho krátkého, když si to stříháš sám. Existují obchody, jste barbershop, tam se teda dávají za to peníze, jo, nějaký. Ale tam ti to udělají asi úplně v pohodě. Já nevím, jestli jako
1: je to daleko?
0: Ne, není to daleko, je to drahý.
1: Je to čas.
2: Či, já tam asi zajdu, já kdybych si nechal dlouhý vlasek, já bych měl plešatý mikádo, to by bylo taky docela fajný, jako.
1: Boky.
0: Ne, na to, že se stříháš sám, já to nikdy nechápu, jako fakt se stříháš dobře, jako jsi dobrý, nech to bej. Hlavně ne mikádo.
2: Hlavně ne ženská.
0: A hlavně si jo,
2: ne, neměň to, neměň to, už je pozdě. Show.

0: Evropě 2, Nasty Arny Vojtáno, je tady Samofor. Nasty zadával téma a to je jeho, řekl bych, jestli nejoblíbenější téma nasťáka jako nějakého koníčku, tak je téma traktor, veď? Miluješ traktory a lesní techniku?
1: Je to tak.
0: Tak nám zadal téma traktor, ať je to jako vtipný, že to máme vymyslet. Tak,
1: tak to udělejte vtipný, tak poslouchám.
0: Tak já začnu, protože to mám takový jako milý, ale vtipný určitě ne. Ptá se synek rolníka, tati, můžu dneska na poli řídit traktor? A rolník, jo, to víš, jo, aby si to zase zvoral.
1: Tak já vlastně můžu
2: navázat.
1: Nasadí farmář pluh za traktor, ale do toho se navoní, vezme si košily, nageluje se a jeho kámo říká, co blbneš, prosím tě? A on říká, ale dneska budu mít oraný sex.
3: Ok, takže přijde traktor s manželem, přijde k plastickému chirurgovi, jo, traktor s manželem a říká, pane doktore, já mám přední kola mnohem menší než ty zadní a chtěl bych si je nechat zvětšit. A ten doktor říká, proč vám to vadí? Takhle traktory prostě fungují. Říká, no mě to nevadí, ale manželovi se to nějak nelíbí. No tak to panu doktorovi řekni sám, Carlosi.
0: Tak já nevím, ještě mě napadlo, co dělá traktor na horách pluží a už to necháme, ne?
1: Ne, řekni to. No, to
3: klidně to řekni.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

0: 10 minut po 9. hodině večerní, posloucháte Evropu 2, posloucháte Brzdu. Nasty Arny Vojtáno popřeje k svátkům Marii, Luborovi a Radce.
1: Marie má velký svaly, má ráda protein, ale dneska kalí.
0: No, občas to je potřeba.
2: Oslavuje Lubor, zapomněl si úbor, mává malým Luborkem jako rozhodčí paporkem.
0: Kdo poznal Radku, ví, že má na zadku bratku.
2: Radka. Já vím.

0: Nedělní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Pánové, vy jste asi už zaznamenali, že kromě mých oblíbených MMA zápasů velmi jde nahoru takový jako bizarní zápasy, různě.
1: Pět proti jednomu,
0: bába proti dědovi a různý takovýhle nesmysly, anebo různý nějaký celebrity a podobně. Já ani nebudu zmiňovat tu bábu a tu soutěž konkrétní, o který mluvím, ale že nastoupí do klece Jiří Ovčáček.
1: Počkej, Jiří... Ne,
0: proti Miroslavu Sládkovi, hoši.
2: To si děláš srandu.
1: To se stane?
0: Jestli se to stane, ale každopádně se to řeší. A to jako...
2: Kámo, mě tyhle věci fakt vůbec nezajímají. To vidíte, že to jde mimo mě.
0: Ale
2: tohle to teda bych si asi snad nenechal ujít.
0: Co to je?
1: Občáček se Sládkem. 75 let.
0: Prej to budou mít nějaký speciální pravidla, nevím.
2: Jsi tam vyraraj, ne?
0: Krásu. Já nevím, jestli tak... to bude teda v zápase, já nevím,
2: tak on tam byl paroubek, nebyl paroubek.
0: Jo, a on je právě Ovčáček za Paroubka, protože Paroubek si zkusil jednu tiskovku s nima a zjistil, co to je za Paroubek.
2: Dostal bombu na Bradavici.
1: Paroubec dal zpátečku, ano?
0: Dal zpátečku, ten si zkusil jenom tu tiskovku viděl, o co tam jde.
2: Jo.
0: A dal zpátečku a Ovčáček normálně naskočil. Jako,
2: Ovčáček. Kámo.
1: A sundá si brejle?
0: Já nevím.
2: Omer sundá sládek, podle mě.
3: Maximum muziky. Evropa 2. Brzda. Evropa 2. Jakoby show.

0: Nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty a jakoby hádanka. Takže hoši, jdeme se ukázat skrze naši otázku a odpověď. Kdo se cítí?
1: Tak já začnu.
0: Tak víte, jsi tak veselý, tak začni teda.
1: Víte, co se stane, když se utrhne gigolo? Když se utrhne gigolo?
2: Co?
1: Kurve se.
0: Co dělá pejsek v šachtě?
1: V šachtě.
0: Co dělá pes v šachtě? Hárá v dole. Jo, to není moc vtipný.
1: Ne, to došlo. Ne, jako,
2: nesmíš to schodit, no. Ne?
0: Hára, jo, je to vtipný.
2: Jo, jo, je, hára, fára, všechno.
1: No,
2: jo,
1: jak vyhára. No. Zdravej.
2: Jaké cigarety kouří příbramské prostitutky?
1: Příbramské.
2: No. Starky.
1: No. Evropa 2.
3: Brzda. Jakoby show.
4: Ne, že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
5: Mámu je třeba vytáčet denně.
4: Ale já jsi zase vytočená.
5: Říká Tomáš Zástěra.
4: Ano, synáčku.
6: Nazdar.
4: Ahoj.
5: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
4: Kdyby jsi se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
5: A vy jste vždycky u toho.
4: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
5: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
4: A přijeď, hele.
6: Jo.
4: A zdar.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
8: Na králi zamíchej a chodnej. Mňam, mňam, mňam.
5: Zpátky k muzice.

0: Nedělní brzda, Vojtáno, Arny, Anastia, přichází okamžik, kdy se nás Vojtí zeptá na jeho otázku. Tady, Vojtánová otázka.
1: Mám otázku, Oši. Vy jste, no, my máme společný, že děláme víc věcí jako zaměstnání a jako koníčky. Arny, že jo, stand-up komik, písničkář, do toho vlastně scénárista, možná někdy režisér, to se všechno může stát. Mm-hmm. Nasťák k tomu umění, k tomu stand-upu ještě má, že jo, kšefty, různý problémy. Kdybyste si mohli vybrat jenom jednu tu oblast, v který byste zůstali, která by to byla? Pracovní.
2: Ale já vlastně bych zůstal v tom stand-upu.
1: Já jsem si myslel
2: asi tak dobře, že...
1: A vyžil bys prostě, že bys... Už by se zavřely dveře, že nikdy třeba nenatočíš svůj film.
2: No tak co můžeš dělat? No takhle, kdyby se to mohlo stát
0: tak tlačíš.
2: Dobře, počkej. Je pravda, že v tom stand-upu už asi...
1: Jsi už něco si odkroutil,
2: jako
1: dokázal.
2: Tak už asi se stalo, to je pravda. Co by se mi mohlo stát, že by někdy přišlo třeba víc lidí, nebo třeba fakt hodně nějaký, jaký, jako... Ale, no tak jo, tak dobře, tak já bych si rád zrežíroval film.
1: Hezky, no držím palce.
2: Tak jo.
1: Nastěku, co ty?
0: Já bych asi zůstal při té moderaci.
1: Moderaci, jo, to jsem nezmínil, vidíš.
0: Jestli mi se jako, dělám teda toho DJ, dělám srandu stand-up a...
2: Za mě Nasty a teď ti tady nebudu jako pochlebovat, jakože seš kamarád, je
0: mám z toho top vypadnout.
2: 5 moderátorů v Čechách a vlastně nechápu, že tady nejsou nabídky fakt jako větší, jak když někdy vidím tu, že ten žalostný stav.
1: Některý, bavili jsme se o tom několikrát samozřejmě a
2: jako,
1: naprostej
2: nějaký
1: souhlas. Jakože
2: lvy prostě, no, tady anděli, tady to myslím, že bys to měl dělat. Nasty, řekni svoje telefonní číslo. Tak nemusíš, ale napište mu na Instagram, ty vole, on je fakt dobrý, chápeš to?
0: Já úplně nevím, jestli se cítím dobře teďko, no, ale jsi moc hodnej, že to říkáš.
2: No, protože to tak
0: je. Škoda, že přitom zaplejte mikrofon, že jsme takhle...
2: Tak dobře, tak já jsem taky dobrý, jak zavolíte mě, on je
0: to. Tohle je co lepší. Brzda.
3: A nebí jakoby show.

0: Sadíte v roku dvě nedělní brzda na Stiarny Vojtáno. Podíváme se na jednoho mladého muže, který skončil ve vězení, ale podle mě to není zas tak hrozný, co dělal. On se vydával za průvodce v muzeu a vymýšlel si falešný příběhy o těch obrazech. To přeci není, aby si šel sednout.
1: To není na vězení, ne, to je skvělý.
2: Dal bych to z jedničky? Nebo bys si musel připravit?
3: Ty jo, no tak musel asi, aby ti to fakt uvěřili, protože se předpokládá, že tam jsou i třeba lidi, kteří trochu vědí, tak asi z jedničky bych to asi nedal, aspoň bych musel mít načtený, co tam je za malíře, jak třeba k tomu si vyprávět.
0: Jasně.
3: Vymýšlet legendy.
2: Ale to je čím dál tím častěji opakující se schéma, že měli jsme tady nějakého Itala, který postavil rozestavený koloseum a říkal tomu, že to je jako historický flák. Nechal to zarůst trošku trávou.
0: Jasně.
2: A odebral tomu 16 000 let.
3: Ale že za tohle ho zavřou, to je moc.
0: Mně to taky přijde.
3: Neodnese nějaký obrázek?
0: Ne, fakt nic jako nešlo. Já bych ho spíš mu dal nějakou jako komediální cenu, jako než vězení teda. No.
2: A to by bylo dobrý. Jako natočit o tom film.
0: No tak on asi Netflix o tom udělá nějaký blbej dokument.
3: Já jsem to chtěl říct, formulovat jinak, no.
2: Co bys řekl třeba o Monalíze, kdyby si z jedničky, teď byste měl lidi, kteří by vůbec netušili.
3: No. Monalíza byla ve skutečnosti, ono se to moc neví, ona byla kurtizána. Jo, čupka prostě tenkrát. A proto on jí namaloval ten František Šrámek. To se taky moc neví. Jo. Ale právě, že nacisti ten obraz ukradli tenkrát v Praze v Košířích ze stanu, protože tam byla výstava ve stanu, protože nacisti zabrali všechny jakoby budovy tenkrát. No a tam zbyl jenom ten stan a teďka oni jeli okolo a řekli si, hele, Monalíza tu berem, to je Šrámek, to bude drahý. No a odvezli to do Paříže, kterou tenkrát obsadili a od té doby si všichni myslí, že Monalíza nebyla čupka.
0: A Arny, mám pro tebe blbou zprávu, jdeš si sednout.
2: Už to není šťáci za dveřmi.
3: Minimálně na podmínku. Evropa 2.
4: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda, za ten 13. září a se svátkem Lubora se s váma budeme loučit. Bylo to s vámi krásný, a dneska už teda kompletní vysílání ve tmě, ale věřím, že se nám zase brzo rozsvítí, nám všem, co vysíláme.
1: To bude trvat dlouho, ale Rostiáku, teď budeme dlouho ve tmě.
0: Metaforou k našemu přemýšlení. No a jinak v úterý se opět uvidíme od 20.00 a možná závěrečné slovo předáme tomu nejzkušenějšímu.
2: Ano, jsem já.
0: No, jo. No. Já nevím, jaký máš zkušenosti.
2: Životní ale... určitě, tak...
1: Trochu nejstej zkušenej.
2: Já, no, tak jako mějte se skvěle, že jo, my se taky máme jako docela fajn. A těšíme se na někdy.
0: Paráda!
2: Dobrou noc, asi, ne? Nebo
0: kusinku.
1: Díky. Show. Evropa 2. 88

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: Na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
1: Já bych to třeba ještě jednou.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Posluchač Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s panami.
1: Cože, si panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy.
6: Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.